0: put in that word.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.
3: Toto je Fermato. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
4: A zachutná to.
3: Fermato. Chutná to.
5: Tohle nejsou jen české produkty, tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý.
2: Vlčnovské vdolečky z pekarství Javor. Dle tradiční receptury. Nyní 4+2 navíc. Albert.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno.

0: pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 59,90 kuře celé kilo a Tesco olej za 29,90. Tesco, počítejte s námi.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
4: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
5: Ahoj.
6: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
7: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
8: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hydratační samoopalovací mléko Vichy nebo tělový krém Mixa s pantenolem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
9: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
10: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
9: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
11: Třeba právě teď.
12: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
13: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu s kámoši.
14: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
15: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
16: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
17: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
18: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
19: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
20: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
21: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.

0: Neporazitelné, levnější, nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90. Pribináček za 21,90. A jihlavanka Standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.

0: pojistíte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete cukr Crystal s aplikací za 9,90 a vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 149,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
2: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba odpuzovač hmyzu Bros na vosy a sršně, nebo šetrný prací gel Vaškénik na dětské prádlo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
6: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
5: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
7: Třeba právě teď.
8: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
9: Prosečník, který není spocený.
10: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
11: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
13: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na hory.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
4: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
5: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
6: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panna Cotta nyní v novém designu. Yogobella.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.

makes some noise.

you so much for coming.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.
2: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Bila klubu za 21,90 a vepřová kýta bez kosti za 59,90. Bila.
4: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. A vodní meloun 1 kg za 7,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
7: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
8: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
9: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hydratační samoopalovací mléko Vyši nebo tělový krém Mixa s pantenolem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
10: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
12: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical s naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
13: Láska? Chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu.
14: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Trosečník, který není spocený.
3: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
4: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
5: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
6: Výpadek?
5: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
7: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
6: A ještě na tom vyděláte.
8: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
9: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
10: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90. Pribináček za 21,90. A jihlavanka standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.

0: Levnější nehledejte.
1: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.
2: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete cukr Krystal s aplikací za 9,90 a vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 149,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
4: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
5: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
4: Tadá!
5: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba odpuzovač hmyzu Bros na vosy a sršně nebo šetrný prací gel Vaškénik na dětské prádlo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
8: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Kaufland. Everything is just fantastical.
10: Every day is bellissimo. Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
11: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
12: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
13: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Bila klubu za 21,90 a vepřová kýta bez kosti za 59,90. Bila.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na rande.
2: Namražený Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný Jägermeister Orange.
3: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s

0: sprchy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
1: Pocení? Ani náhodou. Nivea Derma Control Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Derma Control Clinical. Nivea pro pleť.
2: V Tetě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Například Jar tablety Domečky 140 kusů za 399 korun nebo zubní pasty Elmex Professional za skvělých 69,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
3: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.

Když dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Dělám stojky. Dělám stojky.

0: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Tento týden třeba veggie klobásky za 58,90 a brambory Grenaille za 29,90. Albert.
2: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
3: Jisk nabízí vše pro vaše vysněné venkovní prostory. Například zahradní židle za pouhých 1200 korun, sleva 60%. Nebo praktický altán za pouhých 6500 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak. Ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
5: A nyní novinka. Organic s postupným uvolňováním.
6: No to snad není možný, ne?
7: Ale je. Pod 20. Od čtvrtka v Lidlu výběrová šunka za 13,90. Ajdám za 12,90. A Argus 12 Majestic za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
9: Berete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hydratační samoopalovací mléko Vichy nebo tělový krém Mixa s pantenolem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
11: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
12: Všechno, co potřebujete.

0: Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tadá!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Bila klubu za 21,90 a vepřová kýta bez kosti za 59,90. Bila.
4: Pocení? Ani náhodou. Nivea Derma Control Clinical s naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Derma Control Clinical. Nivea pro pleť.
5: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
6: Vypadáš skvěle. Ty tam máš filtr?
7: Žádný filtr. Jen věda. Oslo Skin Lab. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. osloskinlab.cz.
8: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
9: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu s kámoši.
10: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
11: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.

0: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Tento týden třeba veggie klobásky za 58,90 a brambory grenaille za 29,90. Albert.
2: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
3: Jisk nabízí vše pro vaše vysněné venkovní prostory. Například zahradní židle za pouhých 675 korun, sleva 60%. Nebo rovnou celý set k posazení za pouhých 11 500 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
5: Čistý bazén po celé léto, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Pool na údržbu bazénů. Tablety 6 v jednom, cena s aplikací 299,90. Chlor Start, cena s aplikací 149,90. A kombi tablety nebo kombi mini tablety 4 v jednom, cena s aplikací 149,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
7: Žádný nákup není příliš velký, žádná tlapka příliš malá. Od čtvrtka v Lidlu tlapková patrola na misi. Rybí prsty z tresky za 69,90. Mini mozzarella za 24,90. A toaletní papír s potiskem za 109,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
9: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
10: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba odpuzovač hemizu Bros na vosy a sršně nebo šetrný prací gel Vaškénik na dětské prádlo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
11: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia, Bebe dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
13: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
14: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
13: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
15: Třeba právě teď.
16: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

0: Komoda.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Bila klubu za 21,90 a vepřová kýta bez kosti za 59,90. Bila.
2: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
3: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na hory.

0: Tento víkend levnější nehledejte.
1: Albert, neporazitelný víkend.
2: Máslo u nás s apkou za 19,90 a švestky kilo s apkou za 29,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
3: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
4: Žádný nákup není příliš velký, žádná tlapka příliš malá. Od čtvrtka v Lidlu tlapková patrola na misi. Rybí prsty z tresky za 69,90. Mini mozzarella za 24,90. A toaletní papír s potiskem za 109,90. Lidl, to se vyplatí.
5: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
6: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
5: Tada!
6: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
7: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hydratační samoopalovací mléko Vyši nebo tělový krém Mixa s pantenolem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
8: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
9: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
10: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
12: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
13: Ref zná jednodušší způsob.
14: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
13: Non-stop čistý.
12: A svěží.
14: Nový Ref Color Auto Active.
15: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
16: Vypadáš skvěle? Ty tam máš filtr?
17: Žádný filtr. Jen věda. Oslo Skin Lab. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. Oslo Skin Lab.cz.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Bila klubu za 21,90 a vepřová kýta bez kosti za 59,90. Bila.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zinger jen za 89 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zinger s kódem KFC Léto.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Yes.

0: Caixa Banca.
1: Palivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
2: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu.
4: Teď garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Například Jar tablety Domečky 140 kusů za 399 korun nebo zubní pasty Elmex Professional za skvělých 69,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90. Pribináček za 21,90. A jihlavanka Standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.
2: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
3: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
4: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba odpuzovač hmyzu Bros na vosy a sršně, nebo šetrný prací gel Vaškénik na dětské prádlo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
5: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
7: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
8: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
7: Tada!
8: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
9: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Bila klubu za 21,90 a vepřová kýta bez kosti za 59,90. Bila.
11: Pocení? Ani náhodou. Nivea Derma Control Clinical s naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Derma Control Clinical. Nivea pro pleť.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
4: Výpadek?

0: Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
1: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém. Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
3: Láska? Chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na rande.
4: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
5: Vypadáš skvěle? Ty tam máš filtr?
6: Žádný filtr. Jen věda. Oslo Skin Lab. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. osloskinlab.cz.
7: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.

Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů Seborei. Capillus.

0: Tretě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Například JAR tablety Domečky 140 kusů za 399 korun nebo zubní pasty Elmex Professional za skvělých 69,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Čistý bazén po celé léto, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Pool na údržbu bazénu. Tablety 6 v jednom, cena s aplikací 299,90. Chlor Start, cena s aplikací 149,90. A kombi tablety nebo kombi mini tablety 4 v jednom, cena s aplikací 149,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Banka.
1: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte českou šunku od Kosti za 59,90. Čokoládu Milka různé druhy za 69,90. A velkopopovického kozla desítku v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír třívrství 30 rolí za 139,90.
4: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
5: Tak ještě prosím srovnejte děti.
4: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
7: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
6: Tadá!
7: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
9: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte?
11: Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici Colorado za 89,90 a marinovanou krkovici na pivu za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání

0: před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
1: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na rande.
2: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Užijte si Mio Netto, víc než jen Prosecco.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bakárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrana.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Návykový látky, až po samotným přilnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Dej do ní svoji nabíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
11: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku.

Não sou mal do primo.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím.

0: Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Čistý bazén po celé léto, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Pool na údržbu bazénů. Tablety 6 v jednom, cena s aplikací 299,90. Chlor Start, cena s aplikací 149,90. A kombi tablety nebo kombi mini tablety 4 v jednom, cena s aplikací 149,90. Lidl, to se vyplatí. Yes.

0: letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, opávia Bebe dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Kaufland.
1: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
2: Tak ještě prosím srovnejte děti.
1: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Dozy v penny? Cože i nože? To vše nyní se slevou až 63%. Penny.
6: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
7: No.
8: Já jsem si přišla rád s kamením.
9: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
7: No, protože to bylo levnější, než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
10: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
3: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu s kámoši.
11: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
12: Vypadáš skvěle? Ty tam máš filtr?
13: Žádný filtr. Jen věda. Oslo Skin Lab. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. osloskinlab.cz.
14: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba odpuzovač hmyzu Bros na vosy a sršně nebo šetrný prací gel Vaškénik na dětské prádlo. Co do půlnoci objednáš?

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tadá!
4: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.

0: 1990. Albert.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Monikuba Gárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrano.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Nálikový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
9: A dej do ní svoji nabíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
11: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Když vidíte Albert neporazitelné levnější, nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90. Pribináček za 21,90. A jihlavanka standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.
2: Každé velké vítězství začalo malým.

0: svým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
4: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu nahory.
5: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Dopřejte dětem zábavnější čištění zoubků a pomozte jim budovat správné návyky každý den. Dětské kartáčky Oral-B teď najdete na alza.cz se slevou až 35%.
6: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
7: No.
8: Já jsem si přišla rád s kamením.
9: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarejko.
7: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
10: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
11: Lží lidé!
12: Léto s Penny, hezky česky.
13: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
14: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zinger jen za 89 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zinger s kódem KFC Léto.
15: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
16: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
17: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
18: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
19: Vypadáš skvěle, ty tam máš filtr?
2: Žádný filtr, jen věda. Oslo Skin Lab, kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. Oslo Skin Lab.cz.
13: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
8: Tak ještě prosím srovnejte děti.
13: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
4: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
16: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hydratační samoopalovací mléko Vichy nebo tělový krém Mixa s pantenolem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
1: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
6: Tadá!
1: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou

0: kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
1: Užijte si město s nadhledem v novém stylovém crossoveru Kia Xceed. Okouzlí vás prémiovým designem i nejmodernějšími technologiemi. Nová Kia Xceed. Nyní za jedinečnou cenu již od 470 tisíc korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Monikuba Gárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza,
6: Maško,
5: René Dan,
6: Monika Tymková,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrana.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
9: Návykový látky až po samotným přelnu.
10: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
12: Pojďte se podívat.
13: Dej do ní svoji nabíječku.
14: Tohle je show, tohle byste ukrauze neslyšeli.
15: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: chce kuře.
1: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
2: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
3: Čistý bazén po celé léto, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Pool na údržbu bazénů. Tablety 6 v jednom, cena s aplikací 299,90. Chlor Start, cena s aplikací 149,90. A kombi tablety nebo kombi mini tablety 4 v jednom, cena s aplikací 149,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte českou šunku od kosti za 59,90. Čokoládu Milka různé druhy za 69,90. A velkopopovického kozla desítku v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg a bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
8: Všechno se zastavilo.
9: Yes!
8: Buď v klidu.
1: Od pondělí v Lidlu najdete kalifornské pistácie za 79,90 a rašídy za 99,90 a jádra mandlí za 139,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
11: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
12: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní s unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
4: Tak ještě prosím srovnejte děti.
3: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
5: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu.
6: No?
7: Zdár, mám pro tebe exkluzivní kampaň na kopačky.
6: No konečně! A co to je za střelky? 5K pruhy?
7: No, proužky tam jsou, ale hlavně bílej písek, oceán, prostě Hollywood. Víš?
8: Jen ty.

Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Kaufland.

osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. 80s Hit Paráda na Očko Star.

Asi si byla ta, co říkala, chci něco víc. Jestli se chtěla bavit, tak mi to stačilo říct. Prstene ze zlata, diamant je takový, že se na ně chodí koukat domů za hladový. Baby, já se v klidu respektuju, že mě nechceš, ale když je pak vidí s jinou, není to reflex. Šohaďu kolem tebe může být třeba 200, takovýho jako já.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Vypadáš skvěle. Ty tam máš filtr?
5: Žádný filtr. Jen věda. Oslo Skin Lab. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. Oslo Skin Lab CZ.
6: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
7: No.
8: Já jsem si přišla rád s kamením.
9: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
7: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
10: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
11: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
12: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte?
14: Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici Colorado za 89,90 a marinovanou krkovici na pivu za 89,90. Albert, stojí za to jíst lépe.
15: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na rande.
16: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
17: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
18: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
17: Tadá!
18: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
19: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
3: Léto s Penny, hezky česky.
4: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
7: Tak ještě prosím srovnejte děti.
4: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
20: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
0: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
21: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
22: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
23: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
24: Třeba právě teď.
25: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
26: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Horčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace horčíku a vitamínu B6.
27: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
28: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: running.
1: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia, Bebe dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
7: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
8: No.
9: Já jsem si přišla rád s kamením.
1: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
8: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
10: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
11: Vypadáš skvěle? Ty tam máš filtr?
12: Žádný filtr. Jen věda. Oslo Skin Lab. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. osloskinlab.cz.
13: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
14: Léto s Penny, hezky česky.
15: Láska chutná nejlépe naživo.

0: Tak neřeš a pojď na kofolu s kámoši.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba odpuzovač hmyzu Bros na vosy a sršně, nebo šetrný prací gel Vaškénik na dětské prádlo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
3: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
4: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
5: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
4: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
6: Třeba právě teď.
7: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
8: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
9: Tak ještě prosím srovnejte děti.
8: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tadá!
4: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
6: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
7: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90. Pribináček za 21,90. A jihlavanka standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.

osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

escort. Londýn, Miláno, Madrid, vila, moře a bílej písek. Mám to taky rád, ale ne vedle těch, který myslí v číslech. Až uvidím čistou duši, mě nezajímá, co ty věci stály. Sednem třeba do Lamborghini na Santorini, mám větší plán.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.
2: Vypadáš skvěle, ty tam máš filtr?
3: Žádný filtr, jen věda. Oslo Skin Lab, kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. osloskinlab.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na hory.
1: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron, močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
7: Nejšťastnější na světě, když mám v ruce madlo do šíku, tulám se mezi regály, dám si chleba, díky. Penny.
8: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
9: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
10: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak. Ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
11: A nyní novinka. Organic s postupným uvolňováním.
12: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
13: Výpadek?
12: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
14: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
13: A ještě na tom vyděláte.
11: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
15: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
16: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
15: Tadá!
16: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
17: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hydratační samoopalovací mléko Vyši nebo tělový krém Mixa s pantenolem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
18: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
19: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
20: Tak ještě prosím srovnejte děti.
19: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
21: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
22: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.
23: These beautiful things that I've got, please stay. I want you, I need you, oh God.
24: Přivítejte Adama Mišíka,
25: Moniku Bagárovou,
24: Jakuba,
25: Rybo,
24: Tomáše Zástěru,
25: Mikýř,
24: Tereza,
25: Maško,
24: René Dan,
25: Monika Tymková,
24: Petr,
25: Švancara,
24: Martin,
25: Hrano.
24: Jsme přátelé?
26: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
27: Návykový látky až po samotným přelnu.
28: Správně, jsi šikulka.
29: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
30: Pojďte se podívat.
31: Dej do ní svoji navíječku.
32: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
33: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hydratační samoopalovací mléko Vyši nebo tělový krém Mixa s pantenolem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Už dnes večer můžete vyhrát spoustu milionů.
3: A když to klapne, můžete si hrát s kamením a mít to na háku. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
5: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
6: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Tento týden třeba veggie klobásky za 58,90 a brambory grenaille za 29,90. Albert.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte?
3: Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici Colorado za 89,90 a marinovanou krkovici na pivu za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
2: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české

0: Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý.
1: Vlčnovské vdolečky z pekarství Javor. Dle tradiční receptury. Nyní 4+2 navíc. Albert.
2: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Tento víkend levnější nehledejte.
0: Albert neporazitelný víkend.
1: Máslo u nás s apkou za 19,90 a švestky kilo s apkou za 29,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
4: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Aperol a Prosecco kombo cena za 259,80 a zubní pasta Elmex za 109. Bila.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Relax, litr za 19,90. Penny.
7: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90. Pribináček za 21,90. A jihlavanka standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.
8: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
9: Přivítejte Adama Mišíka,
10: Moniku Bagárovou,
9: Jakuba,
10: Rybo,
9: Tomáše Zástěru,
10: Mikýř,
9: Tereza,
10: Maško,
9: René Dan,
10: Monika Tymková,
9: Petr,
10: Švancara,
9: Martin,
10: Hrana.
11: Jsme přátelé?
12: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
13: Návykový látky až po samotným přelnu.
14: Správně, jsi šikulka.
15: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
16: Pojďte se podívat.
17: Nech do ní svoji nabíječku.
18: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
1: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: sich zu schwören.
1: Na ja, schon, du weißt dann bitte.
2: Doch, ein Schuttenfeld.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Čistý bazén po celé léto, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Pool na údržbu bazénů. Tablety 6 v jednom, cena s aplikací 299,90. Chlor Start, cena s aplikací 149,90. A kombi tablety nebo kombi mini tablety 4 v jednom, cena s aplikací 149,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
7: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte českou šunku od kosti za 59,90. Čokoládu Milka různé druhy za 69,90. A velkopopovického kozla desítku v multipeku za 94,90. Lidl. To se vyplatí.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete podestýlková vejce velikosti M za 59,90 a Madetu trvanlivé mléko polotučné za 6,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
3: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
4: No.
5: Já jsem si přičla rád s kamením.
6: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.

0: protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
1: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
2: Všechno se zastavilo. Yes! Buď v klidu.
3: Od pondělí v Lidlu najdete kalifornské pistácie za 79,90. Arašídy za 99,90. A jádra mandlí za 139,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ambipur, právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zakapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
5: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko, Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
4: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
5: No?
6: Zdár, mám pro tebe exkluzivní kampaň na kopačky.
5: No konečně! A co to je za střelky? 5K pruhy?
6: No, proužky tam jsou, ale hlavně bílej písek, oceán, prostě Hollywood. Víš,
7: jen ty a tvoje kopačky. Gumárny Humene.
5: Ještě jednou cákneš, ano, mají cáknu, jasný?
6: Ještě jednou, Hlavy!
5: Jasně. Dost, Ivo, fakt už jako. Dočínáš! A dost!
8: Obuj se do každého zápasu. Šance, zábava má zelenou.
9: Vypadáš skvěle, ty tam máš filtr?
10: Žádný filtr, jen věda. Oslo Skin Lab, kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. osloskinlab.cz.
11: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
12: Tak ještě prosím srovnejte děti.
11: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
13: Přivítejte Adama Mišíka,
14: Moniku Bagárovou,
13: Jakuba,
14: Rybo,
13: Tomáše Zástěru,
14: Mikýř,
13: Tereza,
14: Maškova,
13: René Dan,
14: Monika Tymkova,
13: Petr,
14: Švancara,
13: Martin,
14: Hrada.
15: Jsme přátelé?
16: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
17: Nálepkový látky až po samotným přelnu.
18: Správně, jsi šikulka.
19: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
20: Pojďte se podívat.
21: Dej do ní svoji nabíječku.
22: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
23: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

slunce, seno a takový životní náhody. Včera v noci jsem ti řekl všechno, teď to vyprávím barmanovi, pak půjdem na záchody a mám pořád hluboko do kapsy, i když vědomě utratím málo kdy. Tví oči a lampy, co v pět ráno vedou mý kroky, jsou spojený.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
5: Užijte si město s nadhledem v novém stylovém crossoveru Kia Xceed. Okouzlí vás prémiovým designem i nejmodernějšími technologiemi. Nová Kia Xceed. Nyní za jedinečnou cenu již od 470 tisíc korun.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
8: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zingr jen za 89 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zingr s kódem KFC Léto.
9: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
10: No.
11: Já jsem si přišla rád s kamením.
12: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
10: No, protože to bylo levnější, než ta stará pojistka bez něj.
12: Mm-hmm.

0: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
1: Mami, já se chci čůrat.
2: No já už mám hlavě, už tam bude.
3: Toho šutni se.
2: Mami,
4: to chce kuře.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
6: Vypadáš skvěle? Ty tam máš filtr?
7: Žádný filtr. Jen věda. Oslo Skin Lab. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. Oslo Skin Lab CZ.
8: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
9: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
10: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna. Rád bys.

0: Sberbanka.
1: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
2: Větší, než si myslíš.
1: Proč prší?
2: Aby se tady cítil příjemně.
1: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
3: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
4: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
5: Nyní od necelých 570 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
6: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
7: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
8: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
7: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
9: Třeba právě teď.
10: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
11: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
12: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
13: Vzpomínáte? To byla doba.

Poprosím vás, abyste rozsvítili vaše telefony. Protože bych si chtěl zahrát věc jménem Digestive.

předtím, než přijde ten hluboký nádech teď. Zvedneme číše znova a výš, ukaž mi, jak ta slivovice píše. Jdi domů.

0: svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: V Tetě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Například Jar tablety Domečky 140 kusů za 399 korun nebo zubní pasty Elmex Professional za skvělých 69,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Křupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.
7: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
8: No.
9: Já jsem si přišla rád s kamením.
10: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
8: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mhm.
11: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
12: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
13: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
12: Tada!
13: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
14: Mami, já se chci čůrat.
15: No já už mám hlavě, už tam bude.
16: Toho šutni se.
15: Mami,
17: to chce kuře.
18: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
19: Toto je Fermato. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
5: A zachutná to.
19: Fermato, chutná to.
4: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
17: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zinger jen za 89 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zinger s kódem KFC Léto. Jestli...

0: pozvánka.
1: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
2: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
3: Vypadáš skvěle? Ty tam máš filtr?
4: Žádný filtr. Jen věda. Oslo Skin Lab. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení.

0: osloskinlab.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
3: Výpadek?
2: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
4: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
3: A ještě na tom vyděláte.
5: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
6: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
9: Moniku Bagárovou,
8: Jakuba,
9: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
9: Mikýř,
8: Tereza,
9: Maško,
8: René Dan,
9: Monika Tymková,
8: Petr,
9: Švancara,
8: Martin,
9: Hrana.
10: Jsme přátelé?
11: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
12: Nálikový látky, až po samotným přelnu.
13: Správně, jsi šikulka.
14: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
15: Pojďte se podívat.
16: Nech do ní svoji nabíječku.
17: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
18: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
19: Vzpomínáte? To byla doba.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: another.
1: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba odpuzovač hmyzu Bros na vosy a sršně, nebo šetrný prací gel Vaškénik na dětské prádlo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
5: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
6: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
7: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
8: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
9: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Dopřejte dětem zábavnější čištění zoubků a pomozte jim budovat správné návyky každý den. Dětské kartáčky Oral-B teď najdete na alza.cz se slevou až 35%.
10: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
11: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
12: Ty máš vždycky něco v rukávu.
13: Mám M-Bank.
11: M-Bank. Velká malá vítězství.
14: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
15: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
16: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
17: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
18: U nás v Dele rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 11,90 a anglická slanina za 19,90. Byla.
19: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
5: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
0: Díky Moneybagu snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: Moře radosti v plné výbavě. Nový Forting T5 již od 549 900 korun.
1: Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
2: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
3: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Moniku Bagárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
4: Tereza,
5: Maško,
4: René Dan,
5: Monika Timková,
4: Petr,
5: Švancara,
4: Martin,
5: Hrano.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
8: Nálikový látky až po samotným přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
11: Pojďte se podívat.
12: Nech do ní svoji navíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
2: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
14: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hydratační samoopalovací mléko Vyši nebo tělový krém Mixa s pantenolem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
3: V Dile fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
4: Paprika zeleninová za 24,90 a kuřecí prsní řízky za 109,90. Bila.
5: Čupavá oplatka, plněná jemným lísko.

0: ořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc Bueno.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
3: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
2: Tadá!
3: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Toto je Fermato. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
8: A zachutná to.
7: Fermato, chutná to.
9: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 29,90 Tesco vejce a Pilsner Urquell za 25,90. Tesco, počítejte s námi.
10: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zinger jen za 89 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zinger s kódem KFC Léto.
11: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí jen nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátele novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.
12: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
13: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
14: Mami, já se chci čůrat.
15: No já už mám hlavě, už tam bude.
16: Toho šutni se.
15: Mami,
17: to chce kuře.
18: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky z McDonald's.
19: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
20: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
21: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
22: No.
23: Já jsem si přišla rád s kamením.
24: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
22: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
25: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
1: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.

0: Panakota, nyní v novém designu. Yogo Bella. Velkou radost nám všem dělá.
1: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Jakuba Gárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř.

0: Tereza, Mašková,
1: René Dan,
0: Monika Tymková,
2: Petr,
0: Švancara,
3: Martin,
0: Hrada.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
6: Návykový látky až po samotným přelnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
9: Nech do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
10: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

ty jsi byla ta, co říkala, chci něco víc. Jestli se chtěla bavit, tak mi to stačilo říct. Prsteny ze zlata, diamant je takový, že se na ně chodí koukat domů za hladový. Baby, já se v klidu respektuju, že mě nechceš, ale když je pak vidíš jinou, není to reflex.

Thank you.

0: Kvalitě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Například Jar tablety Domečky 140 kusů za 399 korun nebo zubní pasty Elmex Professional za skvělých 69,90. Online objednám, za chvíli v tetě mám.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Máme, já se chci čůrat.
6: No já už mám hlad, už tam bude.
7: Toho šutni se.
6: Máme.
8: To chce kuře.
9: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
10: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zinger jen za 89 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zinger s kódem KFC Léto.
11: Užijte si město s nadhledem v novém stylovém crossoveru Kia Xceed. Okouzlí vás prémiovým designem i nejmodernějšími technologiemi. Nová Kia Xceed, nyní za jedinečnou cenu již od 470 tisíc korun.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
14: No.
15: Já jsem si přišla rád s kamením.
16: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
14: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
16: Mhm.
17: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
18: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
19: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda. Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
3: Vypadáš skvěle? Ty tam máš filtr?
4: Žádný filtr. Jen věda. Oslo Skin Lab. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. Oslo Skin Lab CZ.
5: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
6: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost. Rád.

0: Sberbanka.
1: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.

What?

0: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seborei. Capillus.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: užijte si město s nadhledem v novém stylovém crossoveru Kia Xceed. Okouzlí vás prémiovým designem i nejmodernějšími technologiemi. Nová Kia Xceed, nyní za jedinečnou cenu již od 470 tisíc korun.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
3: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
4: No.
5: Já jsem si přišla rád s kamením.
6: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
4: No, protože to bylo levnější, než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
8: Mami, jestli chce čůrat.
9: No já už mám hlad, už tam bude.
10: Toho šutni se.
9: Mami.
11: To chce kuře.
12: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
13: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
14: Větší, než si myslíš.
13: Proč prší?
14: Aby se starý cítil příjemně.
13: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
15: Dorazili jste do cíle.
14: Tak jo, jsme tady.
15: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
16: Nyní od necelých 570 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně. Jestli...

0: pozvánka.
1: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
2: Větší, než si myslíš.
1: Proč prší?
2: Aby se starý cítil příjemně.
1: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
3: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
4: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
5: Nyní od necelých 570 000 nebo od 5 999 korun měsíčně.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zinger jen za 89 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zinger s kódem KFC Léto.
2: Čistý bazén po celé léto, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Pool na údržbu bazénů. Tablety 6 v jednom, cena s aplikací 299,90. Chlor Start, cena s aplikací 149,90. A kombi tablety nebo kombi mini tablety 4 v jednom, cena s aplikací 149,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
4: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
5: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
4: Tak ještě prosím srovnejte děti.
3: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
5: Vypadáš skvěle, ty tam máš filtr?
6: Žádný filtr, jen věda. Oslo Skin Lab, kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. Oslo Skin Lab.cz.
7: No?
8: Zdár, mám pro tebe exkluzivní kampaň na kopačky.
7: No konečně! A co to je za střelky? 5K a pruhy?
8: No, proužky tam jsou, ale hlavně bílej písek, oceán, prostě Hollywood. Víš?
9: Jen ty a tvoje kopačky. Gumárny Humenné.
7: Ještě jednou cákneš, ano, majký cáknu, jasný?
8: Ještě jednou, hlavy!
7: Jasně. A dost, ty vole, fakt už jako. Dočkáš! A dost!
10: Obuj se do každého zápasu. Šance, zábava má zelenou.
11: V akci Zmrzlina Rios. Nízké ceny, hezky česky. Penny.

0: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
1: No.
2: Já jsem si přišla rád s kamením.
3: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
1: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
4: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
5: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
6: Větší, než si myslíš.
5: Proč prší?
6: Aby se starý cítil příjemně.
5: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
7: Dorazili jste do cíle.
6: Tak jo, jsme tady.
7: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
8: Nyní od necelých 570 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
9: Mami, jestli chce čůrat.
10: No já už mám hlavně, už tam bude.
11: Toho šutí se.
10: Mami,
12: to chce kuře.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
13: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
14: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte českou šunku od Kosti za 59,90. Čokoládu Milka různé druhy za 69,90. A velkopopovického kozla desítku v multipeku za 94,90. Lidl. To se vyplatí.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
2: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
3: Větší, než si myslíš.
2: Proč prší?
3: Aby se starý cítil příjemně.
2: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
4: Dorazili jste do cíle.
3: Tak jo, jsme tady.
5: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
6: Nyní od necelých 570 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně. Rád bych.

0: Banka.
1: Vypadáš skvěle, ty tam máš filtr?
2: Žádný filtr, jen věda. Oslo Skin Lab, kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. Oslo Skin Lab CZ.
3: Namražený Jägermeister Orange je jemný, ovocný, chuť, kterou chceš sdílet, ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný Jägermeister Orange.
4: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
5: No?
6: Zdar, mám pro tebe exkluzivní kampaň na kopačky.
5: No konečně! A co to je za střelky? Five

0: Prostě Hollywood. Víš?
1: Jen ty a tvoje kopačky. Gumárny Humenné.
2: Ještě jednou cákneš, ano, Majký, cáknu, jasný?
3: Ještě jednou, ano.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na rande.
4: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
5: Tak ještě prosím srovnejte děti.
4: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: Přivítejte Adama Mišíka,
7: Moniku Bagárovou,
6: Jakuba,
7: Rybo,
6: Tomáše Zástěru,
7: Mikýř,
6: Tereza,
7: Maškova,
6: René Dan,
7: Monika Tymková,
6: Petr,
7: Švancara,
6: Martin,
7: Hrada.
8: Jsme přátelé?
9: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
10: Návykový látky až po samotním přelnu.
11: Správně, jsi šikulka.
12: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
13: Pojďte se podívat.
14: Dej do ní svoji navíječku.
15: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
16: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Vlasy máme každý jiné. Husté bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.

Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte,

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Máme, já se chce čůra.
6: No já už mám hládě, už tam bude.
7: Toho šutni se.
6: Máme,
8: to chce kuře.
9: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
10: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
11: No.
12: Já jsem si přišla rád s kamením.
13: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
11: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
9: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
14: Užijte si město s nadhledem v novém stylovém crossoveru Kia Xceed. Okouzlí vás prémiovým designem i nejmodernějšími technologiemi. Nová Kia Xceed, nyní za jedinečnou cenu již od 470 tisíc korun.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zingry jen za 89.

0: 9 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zinger s kódem KFC Léto.
1: Vypadáš skvěle, ty tam máš filtr?
2: Žádný filtr, jen věda. Oslo Skin Lab, kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. Oslo Skin Lab CZ.
3: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
4: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
5: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
6: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
7: Větší, než si myslíš.
6: Proč prší?
7: Aby se starý cítil příjemně.
6: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
8: Dorazili jste do cíle.
7: Tak jo, jsme tady.
8: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
0: Nyní od necelých 570 tisíc nebo od 5999 korun měsíčně.
9: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
10: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
11: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: bez banka?
1: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
2: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
3: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
4: Třeba právě teď.
5: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
6: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
7: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
5: Větší, než si myslíš.
4: Proč prší?
5: Aby se starý cítil příjemně.
4: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
6: Dorazili jste do cíle.
5: Tak jo, jsme tady.
6: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
7: Nyní od necelých 570 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
8: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
9: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
10: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
9: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
4: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
5: Větší, než si myslíš.
4: Proč prší?
5: Aby se starý cítil příjemně.
4: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
6: Dorazili jste do cíle.
5: Tak jo, jsme tady.
6: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
7: Nyní od necelých 570 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
11: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.

0: Partners banka.
1: Užijte si město s nadhledem v novém stylovém crossoveru Kia Xceed. Okouzlí vás prémiovým designem i nejmodernějšími technologiemi. Nová Kia Xceed. Nyní za jedinečnou cenu již od 470 tisíc korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zinger jen za 89 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zinger s kódem KFC Léto.
4: Vypadáš skvěle, ty tam máš filtr?
5: Žádný filtr, jen věda. Oslo Skin Lab, kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. Oslo Skin Lab.cz.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda. Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
3: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
4: Tak ještě prosím srovnejte děti.
3: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
5: Mami, jestli chce čůra.
6: No já už mám hlad, už tam bude.
7: Toho šutni se.
6: Mami,
8: to chce kuře.
9: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
10: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
11: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
12: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
13: Třeba právě teď.
14: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
15: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dang,
1: Monika Timková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrada.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Nálikový látky, až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
6: Nech do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Na pláži v písku leželo srdce, omývalo ho moře. Tak jsem si říkal, bude-li hořet,

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.
2: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba odpuzovač hemizu Bros na vosy a sršně, nebo šetrný prací gel Vaškénik na dětské prádlo. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.

0: CZ.
1: Už dnes večer můžete vyhrát spoustu milionů.
2: A když to klapne, můžete si hrát s kamením a mít to na háku. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
4: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
5: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Tento týden třeba veggie klobásky za 58,90 a brambory grenaille za 29,90. Albert.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte?
3: Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici Colorado za 89,90 a marinovanou krkovici na pivu za 89,90. Albert, stojí za to jíst lépe.
4: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
2: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý.
3: Vlčnovské vdolečky z pekarství Javor. Dle tradiční receptury. Nyní 4+2 navíc. Albert.
0: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
5: Tento víkend levnější nehledejte.
2: Albert neporazitelný víkend.
3: Máslo u nás s apkou za 19,90 a švestky kilo s apkou za 29,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Slunečnicový olej Penny, litr za 26,90. Penny.
2: Tady žijí lidé!
1: Léto s Penny, hezky česky.
3: Když vidíte Albert neporazitelné, levněž nehledejte.
4: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hydratační samoopalovací mléko Vyši nebo tělový krém Mixa s pantenolem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Tady jsme!
2: Oh. Prosečník, který není spocený.
3: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
4: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90.

0: Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
1: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji Venus Comfort Glide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
2: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
3: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
4: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Staropramen 12, půl litru za 15,90. Penny.
5: Ahoj zlatíčko. Stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
10: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
11: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
12: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
13: Užijte si Mioneto víc než jen Prosecco.
14: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
15: Takže vás nesvědí hlava?
14: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
16: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Léto s Penny, hezky česky.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba
1: Rybu,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza
1: Maškova,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr
1: Švancara,
0: Martin
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
4: Návykový látky až po samotným přilnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
7: Pojďte se podívat.
8: Nech do ní svoji nabíječku.
9: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
10: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: ústní sprej proti chrápání. Proklidný a ničím nerušený spánek. Psst, forte, k dostání v lékárnách.
1: Vlasy máme každý jiné. Husté, bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90. Pribináček za 21,90. A jihlavanka standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.
2: Už dnes večer můžete vyhrát spoustu milionů.
3: A když to klapne, můžete si hrát s kamením a mít to na háku. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
4: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba odpuzovač hmyzu Bros na vosy a sršně, nebo šetrný prací gel Vaškénik na dětské prádlo. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland. Everything is just fantastical.
2: Every day is bellissimo. Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
3: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Tento týden třeba veggie klobásky za 58,90 a brambory grenaille za 29,90. Albert.
5: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte?
3: Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici Colorado za 89,90 a marinovanou krkovici na pivu za 89,90. Albert, stojí za to jíst lépe.
0: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý.
3: Vlčnovské vdolečky z pekarství Javor. Dle tradiční receptury. Nyní 4 plus 2 navíc. Albert.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
2: Tohle je Albert grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc.
3: Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo excellent burger Wagyu za 99,90. Albert.
7: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky.

0: Nefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
1: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Slunečnicový olej Penny, litr za 26,90. Penny.
2: Nejšťastnější na světě, když mám v ruce madlo do šíku. Tulám se mezi regály, jo, dám si chladíky.
1: Penny.
3: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert. This

delicious.

0: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seborei. Capillus.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.
2: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hydratační samoopalovací mléko Vyši nebo tělový krém Mixa s pantenolem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Tento týden třeba veggie klobásky za 58,90 a brambory Grenaille za 29,90. Albert.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím.

0: založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte?
4: Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici Colorado za 89,90 a marinovanou krkovici na pivu za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
3: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý.
4: Vlčnovské vdolečky z pekarství Javor. Dle tradiční receptury. Nyní 4 plus 2 navíc. Albert.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
2: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.

0: kde je fakt.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
3: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc.
4: Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo excellent burger Wagyu za 99,90. Albert.
5: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
6: Léto s Penny, hezky česky.
7: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
4: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90, pribináček za 21,90 a jihlavanka standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.

0: Sorry.
1: No,

0: way.
1: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.
2: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: V Tetě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Například Jar tablety Domečky 140 kusů za 399 korun nebo zubní pasty Elmex Professional za skvělých 69,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
5: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
6: Mami, já se chci čůrat.
7: No já už mám hlavní s tamburem.
8: Toho šutí se.
7: Mami,
9: to chce kuře.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
10: Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
11: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zinger jen za 89 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zinger s kódem KFC Léto.
12: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
13: No.
14: Já jsem si přišla rád s kamením.
15: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
13: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
15: Mm-hmm.
16: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
17: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
18: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.

0: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam, najdu tam, co neznám. Už 30 let.
1: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
2: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
3: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
4: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
5: Užijte si město s nadhledem. V novém stylovém crossoveru Kia Xceed. Okouzlí vás prémiovým designem i nejmodernějšími technologiemi. Nová Kia Xceed. Nyní za jedinečnou cenu již od 470 tisíc korun.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Vypadáš skvěle? Ty tam máš filtr?
8: Žádný filtr. Jen věda. Oslo Skin Lab. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. Oslo Skin Lab CZ.
9: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
10: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
9: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
11: Třeba právě teď.
12: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
13: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
14: Přivítejte Adama Mišíka,
15: Moniku Bagárovou,
14: Jakuba,
15: Rybo,
14: Tomáše Zástěru,
15: Mikýř,
14: Tereza,
15: Maško,
14: René Dang,
15: Monika Tymková,
14: Petr,
15: Švancara,
14: Martin,
15: Hrana.
16: Jsme přátelé?
17: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
18: Nálikový látky až po samotným přilnu.
19: Správně, jsi šikulka.
20: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
21: Pojďte se podívat.
22: Nech do ní svoji nabíječku.
23: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
24: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
25: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.
26: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba odpuzovač hmyzu Bros na vosy a sršně, nebo šetrný prací gel Vaškénik na dětské prádlo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Křupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.
7: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
8: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
9: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
8: Tadá!
9: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
10: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
11: No.
12: Já jsem si přičel rád s kamením.
13: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
11: No, protože to bylo levnější, než ta stará pojistka bez něj.
14: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
15: Toto je Fermato. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato, chutná to.
16: Mami, já se chci čůrat.
17: To chce kuře.
18: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
19: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zingr jen za 89 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zingr s kódem KFC Léto.
20: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
21: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
22: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
23: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Commerzbanka.
1: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
2: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí je nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátele novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.
3: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
5: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

my tongue.

Potem.

0: ústní sprej proti chrápání. Proklidný a ničím nerušený spánek. Psst, forte, kdo stání v lékárnách?
1: Vlasy máme každý jiné. Husté bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.

přijdu a přesto neslyším tvůj hlas.

Dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Přijdu do

0: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
1: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. Patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
2: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve 3 krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hydratační samoopalovací mléko Vichy nebo tělový krém Mixa s pantenolem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak. Ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
5: A nyní novinka. Organic s postupným uvolňováním.
6: Volá vaše nádobí o pomoc.
7: So what?
6: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo 1.
8: Somat Micigel, pro mě číslo 1.
9: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen 10 půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 3 vrstvy, 30 rolí za 139,90. Kaufland.
11: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
12: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
13: Brev zná jednodušší způsob.
6: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
13: Non-stop čistý.
12: A svěží.
6: Nový Brev Color Autoactive.
14: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
15: Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
16: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 giga dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
17: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
18: Udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození. Pro pocit hydratovaných vlasů. Palette Deluxe. Radost z barev.
19: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: V Tetě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Například Jar tablety Domičky 140 kusů za 399 korun nebo zubní pasty Elmex Professional za skvělých 69,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
5: Pocení? Ani náhodou. Nivea Derma Control Clinical s naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Derma Control Clinical. Nivea pro pleť.

drahá říká: Miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myš.

spíš kočko. Ráda dlouze sedá v okně a nebo ve dveřích, Bůh ví proč nejradši v zimě, když venku padá sníh, když pak v bytě máme -20, tak nás zahřívá, aspoň pocit, že v tu chvíli

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s Abkou za 9,90. Pribináček za 21,90. A jihlavanka Standard kilo s Abkou za 199 korun. Albert.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank.

0: Velká malá vítězství.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
2: Vypadáš skvěle, ty tam máš filtr?
3: Žádný filtr, jen věda. Oslo Skin Lab, kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. osloskinlab.cz.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
5: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu s kámoši.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a jeho české mléko v Bila klubu za 11,90. Bila.
8: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
9: No.
10: Já jsem si přišla rád s kamením.
11: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
9: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
12: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zakapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
4: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
5: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
6: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
5: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
7: Třeba právě teď.
4: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
8: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba odpuzovač hmyzu Bros na vosy a sršně, nebo šetrný prací gel Vaškénik na dětské prádlo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
9: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
10: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
11: Tak ještě prosím srovnejte děti.
10: Rixo.cz. Jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
12: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
13: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
12: Tada!
13: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
14: Když vidíte Albert neporazitelné, levněž nehledejte.
15: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.
16: Přivítejte Adama Mišíka,
17: Moniku Bagárovou,
16: Jakuba,
17: Rybo,
16: Tomáše Zástěru,
17: Mikýř,
16: Tereza,
17: Maško,
16: René Dan,
17: Monika Tymková,
16: Petr,
17: Švancara,
16: Martin,
17: Hrana.
18: Jsme přátelé?
19: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
6: Návykový látky až po samotným přelnu.
18: Správně, jsi šikulka.
3: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
2: Pojďte se podívat.
7: Nech do ní svoji nabíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
8: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
5: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
1: Psst. Ústní sprej proti chrápání. Proklidný a ničím nerušený spánek. Psst. Forte.
2: Kdo stává?

0: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
1: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
2: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
3: Takže vás nesvědí hlava?
2: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
4: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
5: Tíží vás kondicionér, balzám Pantene pro ošetření bez zatížení. Denní dávka zdraví pro vaše vlasy, tak lehký, že ho nemusíte oplachovat. Složení Pro V se rychle vstřebává a ošetřuje bez zatížení. Už žádná mastnota ani zatížení. Můžete ho používat při každém mytí. Lehký balzám Pantene. Zákazníci ho milují, vy budete také. Pantene.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba odpuzovač hmyzu Bros na vosy a sršně, nebo šetrný prací gel Vaškénik na dětské prádlo. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
10: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
11: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15x v České republice.
12: Každý způsob, jak prožít.

0: Jít léto je perfektní, ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
1: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
2: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
3: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na hory.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia, Bebe dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
5: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
6: Ahoj.
7: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
8: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii.
7: Česká spořitelna.

0: Moře radosti v plné výbavě. Nový Fortink T5 již od 549 900 korun.
1: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
2: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
3: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
4: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
5: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
6: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Moniku Bagárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Mikýř,
7: Tereza,
8: Maško,
7: René Dan,
8: Monika Tymková,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrano.
9: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
11: Nájkový látky až po samotným přelnu.
12: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
14: Pojďte se podívat.
15: Dej do ní svoji navíječku.
16: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
17: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
18: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
19: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

$1 zillion. The question is, who let the dogs out?

0: 6 kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
5: Vypadáš skvěle, ty tam máš filtr?
6: Žádný filtr, jen věda. Oslo Skin Lab, kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. osloskinlab.cz.
7: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
9: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron, močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
11: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
12: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
11: Tadá!
12: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
13: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Slunečnicový olej Penny, litr za 26,90. Penny.
14: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
15: No.
16: Já jsem si přišla rád s kamením.
17: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
15: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
18: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
19: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
20: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hydratační samoopalovací mléko Vyši nebo tělový krém Mixa s pantenolem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
21: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
22: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zakapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
4: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zinger jen za 89 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zinger s kódem KFC Léto.
5: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
6: Tak ještě prosím srovnejte děti.
5: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
8: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90, Pribináček za 21,90 a Jihlavanka Standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.
9: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
10: Přivítejte Adama Mišíka,
11: Moniku Bagárovou,
10: Jakuba,
11: Rybo,
10: Tomáše Zástěru,
11: Mikýř,
10: Tereza,
11: Maškova,
10: René Dan,
11: Monika Timkova,
10: Petr,
11: Švancara,
10: Martin,
11: Hrada.
12: Jsme přátelé?
13: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
14: Nájkový látky až po samotným přelnu.
15: Správně, jsi šikulka.
16: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
17: Pojďte se podívat.
18: Dej do ní svoji navíječku.
19: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
2: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: víš...
1: Práve, ale tak Pil si, ten začal ešte neskôr.
0: Hej, hej, hej, on začal, on mal, tuším, ten prvé veci dával 28, keď
1: hej,
0: mal.
1: Hej, 28.
0: 28, ale možno to nebolo akože zlé, že... Aj napríklad, čo to zase ku tomu prejdeme, že som aj rád, že... Aj napríklad to naše povedomie a tak prišlo pred 2 rokmi, alebo kedy, lebo... Neviem si predstaviť, že do tejto pozície, kde sme napríklad nejak teraz sa dostali, tak by som sa dostal, keby som mal, ja neviem, 22-23 rokov a
1: to
0: zažíval som akože to, čo vtedy, tak akože by som sa asi zbláznil.
1: Okay.
0: Ako jeblo by mi z toho určite. Mm.
1: A si v pohode ako?
0: Ja?
1: Nestalo sa ti to?
0: Nemyslím si, ne, akože v pohode nejsem určite, ale som znormalizovaný. Vtedy, ak som sa správal a tak, aj čo som ti pred chvíľkou hovoril, yes. že jak bolo, tak som sa znormalizoval a... Minimálne sa mi upravili akože tie hodnoty, že viem, že aha, dobre, toto je asi, toto je dobré a toto je asi není úplne dobré.
1: OK, takže nejaký morálny kompas funguje.
0: Morálny kompas funguje, ale asi vďaka mojej žene.
1: OK, asi to, vďaka to je dôležité. Nie, no. Čo prvý shoutout od niekoho zo scény? Spomeneš ty? Pil si?
0: Mm-hmm. Pil si nám na prvý shoutout a dokonca nás vyťahol na Hip Hop Žije, na hlavnej stagečke sme mohli, aby sme tam dali track. To bolo
1: cool,
0: super.
1: Cool.
0: To bolo fakt dobré. Za to mu ďakujeme ešte do dneska a snímame akože super vzťahy, takže on bol prvý taký, čo nám dal ten shoutout, si myslím. A potom sa aj Separ, aj Bardo, akože, že už sa to nabalovalo, akože len to... On bol úplne prvý, no.
1: Hey, ale počúvaj, tým, že si začal vlastne takto neskôr a v tej Bratislave už si ako figuroval na tých uliciach. Tak, ty sa poznal už s tými rappermi predtým?
0: Ja som s Lukom sa poznal ešte dávno, keď on nerepoval. Víš, s Lukom, že sme sa poznali, aj za Strelom som sa poznal.
1: Mm-hmm.
0: Oni ešte keď... Ešte keď bolo staré, akéby oni sa tuším aj vtedy volali už Konspiracy Flat a tam bol ešte taký gáďo, že Cruel, alebo tak nejak sa volal.
1: Yes, Cruel,
0: tak s nimi som sa poznal, s Fobion som sa poznal predtým a ešte s Amidom a Team Dragon a takéto, tam ešte bol aj Tischi v tom Team Dragon a takéto, akože s nimi som sa spoznal cez spoločných známych, ale že by som ku ním mal nejak blízko, to ne.
1: Okay.
0: Mal som iné záujmy.
1: No a čo prvá show? Spomenieš si?
0: Mm-hmm. Prvá show bola tak, že už sme chceli hrávať, už aj ľudia si to pýtali, len ja mám booking manažera.
1: Denisa?
0: No, ale mám ho, že... Mám ho,
1: Denisko,
0: že...
1: čau.
0: Čau, hlavička, ale mám ho, že... No, dajme tomu, môže to byť rok. Alebo tak, že akože aktívne, že hrávam, tak hrávam od minulého roka, od predleta, alebo tak. Som dovtedy ako hrával, ale vtedy to bolo také, že ja som... Netušil, koľko si vypýtať love, koľko hento, koľko tamto,
1: koľko
0: toto. No
1: koľko si vypýtal za prvú show?
0: Nič. Ja som prvý 30 čo zrazu zadarmo úplne.
1: OK.
0: Lebo presne to bolo to, že ja som vedel to, že keď to zle nastavím, tak tí oni sa poznajú medzi sebou určite, však vieš, ako to funguje.
1: Chcú si povedať ceny.
0: Jasné, no. A takže my sme hrávali zadarmo a vtedy kvázi, mi to bolo úplne akože jedno, lebo bolo mi to proste jedno, že či dostanem niečo alebo ne, lebo aj tak som odtiaľ odchádzal zarobené, som mal, vieš, na ten večer, takže to bolo super. A bolo to, vieš, ak to bolo, že môj známy mal, je Vajnorské jazero, to je akože v Radši, tam je Vajnorské jazero, on to má bufet s takým placom. A on, že more, že poďme sa zabaviť, že urobíme koncert, že zo srandy, ne, že urobíme to zadarmo pre ľudí a tak. Hovorím, že dobre, a furt som mal také, že dojdu ľudia, nedojdu ľudia, čiže aj strašne pršalo a nakoniec som došiel 250 ľudí alebo koľko, vieš, takže to bolo super, takže tam bola prvá tá show a odtedy už nás volali tam, akože ne, že by som hral každý víkend, ale rada čas sme si zahrali a bolo to super, lebo na tom sme sa akože naučili, že jak robiť promo alebo také veci, že Luka mi vtedy aj dosť akože v tomto pomohol, že mi hovoril, že takto to promo hen tak natáčaj toto a tak, lebo museli sme sa s tým spoznať tým, že predtým, aj keď som mal Instagram, tak som sa snažil ako zo sociálnej siete ako držať bokom.
1: Mm-hmm.
0: Bolo to pre mňa lepšie a nebolo mi to ako úplne, neže komfortné, ale ako teraz už to mám akéby v tom balíku, čo mám akože čo robím, tak je mi ako prirodzené už zobrať telefón, natočiť sa a fotiť tiny halabala, tak aby ten Instagram fungoval, len vtedy, keď zrazu sme mali začať používať ten Instagram akože na vec, tak som nevedel, ak sa to robí, vieš čo myslím, že pričo mi to more, že aký som trapný a toto, vieš.
2: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland. Šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno. Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
5: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
4: Tadá!
5: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Toto je Fermáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto.
10: A zachutná to.
9: Fermáto. Chutná to.
11: Mami, já se chci čůrat.
12: No já už mám hlad.
13: To chce kuře.
14: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
15: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zinger jen za 89 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zinger s kódem KFC Léto.
16: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
17: No.
18: Já jsem si přišla rád s kamením.
19: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
17: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
20: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
21: Tak nám to zase zvedli, Zinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
22: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
23: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
17: Třeba právě teď.
24: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
3: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.

0: Topolánka.
1: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
2: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
3: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Volvo vám nyní

přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Kuba Gárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Návykový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
0: Pojďte se podívat.
6: Nech do ní svoji navíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
2: Psst. Ústní sprej proti chrápání. Pro klidný a ničím nerušený spánek. Psst. Forte. Kdo stává?

0: Anything she wants, she can get it.
1: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
7: Vypadáš skvěle? Ty tam máš filtr?
8: Žádný filtr. Jen věda. Oslo Skin Lab. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. osloskinlab.cz.
9: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
11: No.
12: Já jsem si přišla rád s kamením.
13: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
11: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
14: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
15: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Bohemia Sekt 0,75 litrů za 109,90. Penny.
16: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na rande.
17: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
18: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
17: Tadá!
18: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
19: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
20: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
21: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
22: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
21: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zingry jen za

0: 89 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zinger s kódem KFC Léto.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba odpuzovač hmyzu Bros na vosy a sršně, nebo šetrný prací gel Vaškénik na dětské prádlo. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
5: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Moniku Bagárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Mikýř,
7: Tereza,
8: Maško,
7: René Dan,
8: Monika Tymková,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrana.
9: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
11: Nálikový látky až po samotným přelnu.
12: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
14: Pojďte se podívat.
15: Nech do ní svoji nabíječku.
16: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
17: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
18: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Vítejte u Koťáka Live, jediné talk show v Česku, kde se fakta ztrácejí pod přívalem mého nadšení. A že ho je. Dobrý večer. Nosit slavné příjmení může být výhoda, ale taky velký závazek. Náš dnešní host patří k nejmladší generaci jedné z nejznámějších hereckých rodin u nás. Rozhodně ale nespoléhá na svůj původ. Svou vlastní cestu si poctivě buduje v televizních seriálech i na divadelních prknech. Dnes ho uvidíme v úplně jiné roli, než v těch, ze kterých ho můžete znát. Teď ho čekají jen moje otázky. Žádné naučené repliky, dámy a pánové, přichází František Prachař, pane bože!
1: Dobrý den.
0: Františkové místo.
1: Beru si místo.
0: Jsi nakupala v sekáči zase, no co to je?
1: Ne, já jsem právě viděl, jak jsi byl zlej na Maxe Kocka a chci ti říct, že jsi prostě jakoby...
0: Co jsem?
1: Zlej moderátor, no.
0: Jsem, no.
1: Já jsem se na to dneska koukal a byl jsem u vytržení, jak zlej umíš být.
0: Ty jsi to dneska viděl poprvé?
1: No.
0: Díky, kámo. Jsi kocourek. A ty jsi teďka, jako ty jsi tu...
1: Já jsem si ji musel sundat kvůli tomu mikrofonu.
0: Já jsem... A to jsi tu bundu nemohl sundat už tam, když přicházel.
1: No,
0: musel
1: ale je to takový dobrý, ne? Víš to jako... Víš, to má to takovou jakoby štábní kulturu trošku.
0: Ještě máš štík jak v puse.
1: No, to jsem si vzal, no.
0: No. Tak já budu na tebe milej, jo? To
1: dobře.
0: Já jsem rád, že jsi dorazil.
1: Já taky, já jsem se nemohl dostat přes tu vrátnici. Jsem rád, že jste ji zavřeli.
0: Přes tu bránu?
1: No. Já jsem ti psal na Instagram.
0: No jasně, to já většinou celou dobu jsem na Instagramu, když prostě mě někdo píše. To miluju takhle vždycky. Každopádně jsem rád, že jsi tady. Urazíš se, když řeknu, že se mi vždycky to líbila tvoje máma.
1: Hele, říkáme to tolik lidí a nejhorší, když to říkají mý spolužáci. Takže já už z toho šatně kvetu, takže odcházím různě z té šatny, protože oni mají někdy takový, víš. Ale ty jsi to řekl moc hezky.
0: Jo, a ona je teda jako i dneska jako...

0: pěkná. No, tak...
1: Pane Kutek.
0: My ti musíme, Františku, možná třeba trochu představit. Kdyby ty sám sebe směl představit?
1: Břídil největšího kalibru. To
0: výborně.
1: Mám na Instagramu a je to výstižný.
0: Je to teďka vlastně jsi součástí i takového videoklipu, který se jmenuje Nepo Baby. Mm-hmm. A já teda vůbec nevěděl, kdo tady z vás ví, co znamená Nepo? Vy tady někdo tady, počkejte, tady někdo kouří normálně. Teďka tady někomu se z hlavy takový jako dým, ale jo, v pohodě, dejte si, asi to není zakázaný, co já vím. A, tak víte, co je Nepo? Ví tady někdo, co je Nepo? Když se o někomu řekne, že je Nepo Baby? Slečno? No prostě jsi jako spratek.
1: Ale jak to nikdo neví, tak...
0: Neví to, no. Jak to neví?
1: Tak to znamená, že podobný počet sleduje Koťák Show, jak ten náš klip Nepo Baby, takže jsme na tom oba dva.
0: Zatím to neto, nehytlo to.
1: Co nehytlo to?
0: No, to se říká u mladých, když se něco jako...
1: Ale člověče, co jsi to tam řekl, slejnout, nebo?
0: Já to neřek.
1: Ty jsi to řekl?
0: To řekl Kuběnka, ano, přesně tak. Kuběnka řekl
1: Slejáda.
0: Slejáda.
1: Podezřelý, hodně podezřelý.
0: Já teda slej nepoužívám.
1: Já taky ne.
0: Taky ne. A slejáda to už vůbec ne.
1: Ty jsi řekl, já slej nepoužívám. Já taky ne. Ty jsi řekl, pak já taky ne. Zajímavý.
0: To je velice zajímavý.
1: Taková unoriverse card.
0: Mimochodem, Kuběnka tady o tobě hovořil. Což říkal. Jako by víš, že umíš skvěle parodovat Sergeje Barakudu.
1: Jo. No, to umím, no. Ukáž. Takže...
0: Máme zavřít oči u toho? Nebo to?
1: Můžeš zavřít oči, ale nevím, co se ti stane, pane Kotek. Ne, já si na to jasný.
0: Dobře, tak jo, tak jo.
1: To bych já nic neudělal. Neublížím ani mouše. Takže Sergej Barakuda, jo. Tak zavřete oči. Takže, jak jsem vám říkal, přišel jsem včera večer a slyšel jsem jednu strašnou věc, že Tadeáš Kuběnka, který o mě roznáší různé nesmysly, opět má okurkovou sezónu. Na mě žádný Kuběnka parazitovat nebude. A chci říct, že jsem rád, že držíte při mě Sergej! Já jsem v životě nahého chlapa neviděl. Jenom mého tátu, který mě nosil, když jsem byl já malý kluk. A co je v naprostém pořádku. Tak, jestli mě teď někdo zabije na ulici, byl to Sergej Barakuda a prosím, neubližujme.
0: Ano, ano, jednoznačně.
1: To je dost... Mám fakt strach, chci trošku potím.
0: To je dost dobrý. Hele, ale tohle je výjimečný úkaz. Vy celá rodina mi přijdete, Prachařovi, že já jsem si napsal do poznámek, že jsi jak menšík.
1: Jak menšík?
0: No, takový ten starý moderátor, herec.
1: No,
0: legenda.
1: Legenda úplná, no.
0: Skutečně. Prosím tě, můžeš hodit tu špinavou bundu z toho čistého pojistáče.
1: Jako promiň, ale ty vypadáš jak z pomády. Ty vždycky přijdeš, ty vole, máš to úplně takový, jak kdybys to měl z plastu. Já jsem se na tebe, člověče...
0: Jak z
1: plastu? Já ti možná tu bundu daruju potom.
0: Takhle ty plníš Hoď to, nechceš to hodit za to.
1: Ne, já chci, abys měl hezky smradlavou bundu z mekáče na svém vyňuňaném gaučíčku.
0: To je peklo, je to v pohodě, režie? No, ale nakonec.
1: Jako kdybys měl sluchátko, Jakuba.
0: Je to v pohodě.
1: Kolik asi máme hodin? No to nevím, ty vole.
0: No tak já jsem tě chtěl, přestaň se sebe furt smát. Já jsem tě chtěl zkrátka pochválit, že jsi takovej vypravěč lidovej prostě.
1: Jo, jo,
0: takže mi připomínáš jakoby toho menšíka a Kuba Prachař je taky takovej jako zábavný.
1: Jo, tak taky.
0: On se teďka zasnoubil. To ty ale nikdy neuděláš, že ne?
1: No, člověče, já doufám, že ne. Ne, doufám, že jako takhle. Ještě jsem nad tím, člověče, nepřemýšlel. Ale jako...
0: Kolik je 18 teda, šefur?
1: 18, no. Ty se na mě koukáš, jak kdyby ses ty se mnou chtěl zasnoubit, Jakuba. Takže kolik ti je? 18.
0: Já jsem tohletoho člověka vlastně do minulého roku neznal. Šel jsem na koncert Reného Danga do Roxy. O 3 hodiny později sedím v malém kabrioletu. Na koleni mi sedí tady František a zpíváme. Protože my... Tady s tím Rošťákem máme jeden společný zájem. My milujeme kapelu Lucie, ale opravdu jako ty staré desky, což znamená ty desky, které vycházely 10 let předtím, než se, tak 20 možná, než se tady no, František narodil.
1: 10.
0: Deset?
1: Jako, no, 2.
0: Ty jsi co? Ty jsi tak 2005, co nejsi?
1: Já jsem 2,7.
0: Ale to jste řekla, a to jste řekla přesně, ty krávo.
1: Ty jsi kolik? Já jsem se koukal, ty jsi 25. něčeho, ne?
0: 10.
1: Že jo?
0: Ano.
1: Já jsem se na tebe dneska koukal, abych na tebe mohl něco najít, jenže na té Wikipedii nic není, člověče.
0: A tohle to teda bolelo teda, sačno. Jakože já... Fakt tam nic není?
1: Já jsem napsal.
0: Vůbec
1: nic? Zjistěte mi informace o panu Kotkovi. Vojtěch Kotek, ne. Myslím o Koťák live show. Nemáme žádné informace o jeho existenci. Pardon, já jsem napsal do filmu.
0: Dobře, dobře, tak já ti to vrátím. Chtěl jsem říct, že hezky zpíváš, ale k tomu se možná dostanem.
1: Znáš Anděle?
0: Co tě to zas po ránu napadá, je to ono? Nebo co tě
2: to zas po ránu?
0: Hoď tam Kodyma, pojď.
1: Co tě to hned po ránu napadá?

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete podestýlková vejce velikosti M za 59,90. A Madetu trvanlivé mléko polotučné za 6,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Volá vaše nádobí o pomoc.
6: So what?
5: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
7: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
8: Všechno se zastavilo.
9: Yes!
8: Buď v klidu.
4: Od pondělí v Lidlu najdete kalifornské pistácie za 79,90. A rašídy za 99,90. A jádra mandlí za 139,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
11: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte?
13: Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici Colorado za 89,90 a marinovanou krkovici na pivu za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe. Thank you.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tadá!
4: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
6: Vypadáš skvěle? Ty tam máš filtr?
7: Žádný filtr. Jen věda. Oslo Skin Lab. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. osloskinlab.cz.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a jeho české mléko v Bila klubu za 11,90. Bila. Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na kofolu s kámoši.
0: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
9: No.
10: Já jsem si přišla rád s kamením.
11: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
9: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
12: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bagárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
2: Tereza,
3: Maško,
2: René Dan,
3: Monika Tymková,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrana.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
6: Nálikový látky až po samotným přelomu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
3: Pojďte se podívat.
2: Nech do ní svoji nabíječku.
3: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
9: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
2: Hele, ty jsi se, na mě dneska mi říkala produční, že jsi se líbal s klukem, který chodí s tvojí ségrou. A já znám kluka, který chodí s tvojí ségrou a je to brácha člověka, kterýmu jsem šel za svědka. Ty se slíbal s Tomem Seanem? Já to neviděl. Já to neviděl. Jaký to bylo?
10: Seriální.
2: Bylo to mokrý?
10: No, já jsem to říkal už někdo, on jako, právě že podle mě, já mám jako hodně hepký rty. Já se na tom dávám jako hodně záležet a on má takový, jak smirgl papír, víš, takový to...
2: Taky ty rozprasklý, takový ty hnus.
10: No, takový ty nechutný, no. Ale jako...
2: A tak ty, když ho nalubrikuješ svýma rtama, tak pak jako on se taky trošku zjemní, nebo...
10: No, on si je o mě umyl, vlastně.
2: On si je o tebe umyl.
10: Jestli mi rozumíš. Jestli teda víš, kam tím mířím.
2: Ne.
10: Nevíš.
2: Já vlastně ani nechci, Františku.
10: Tyjo, počkej. Ale člověče, teď mi napadla skvělá slovní spřežka. Jedna pana kotka pro pana kotka. To je dobrý, ne? A ještě jsem dneska vymyslel jednu. Jsem repetitivní. To je dobrý, ne?
2: Já... To je skvělý. To je hit? To je hit?
10: Otázka je...
2: A ty máš teďka i písničku, no má v tom, ne? V rádiu.
10: No na Spotify.
2: Menším rádiu spíš, ale je to tam.
10: Jo, aha, aha.
2: Nebo máš na Evropě? Ne, myslím si...
10: Ježiši Kriste.
2: Ne, na Evropě.

0: Pěné, a jo.
1: Ale tak já jsem se s tebou dneska smiloval, víš, mi psal Kraus, dědek, já říkám, já podpořím ty začínající.
0: A co potřeboval, jako nějakýho runnera?
1: Kafe potřebovali mít, víš, tak jsem tě chtěl doporučit právě. Když už toho necháme, tohle jinak nemá.
0: Se dneska mnoho nedozvíme. Každopádně, ty jsi byl teďka v Dubaji.
1: Jo.
0: Táta vás vzal prostě s Tomem, se ségrou, prostě do Dubaje, jeli se do Dubaje. A jedlo jste tam, jako byli jste tam dlouho navíc, nebo jaký z toho je teda
1: no,
0: zážitek?
1: Byli jsme tam 10 dní. A naštěstí, 10 dní. Protože já mám strach z lítání, jo, jako neuvěřitelný. Jakože já když letím, tak brečím a jako snažím se nebrečet, protože tam jsou sestry a máma nechce vypadat nedůstojně. Takže
0: máma nechce vypadat nedůstojně? Ne, jo, jakože tvoje
1: já
0: máma.
1: No ale ona tam nejela, prostě byly tam ty, já prostě nechci brečet, nesmíš, to je jedno, prostě v letadle jsem. Já si úplně vím, jak se pak toho chytneš, takže ne, nebrečím, tak se potím, takhle se držím toho a snažím se jako nenarušit tu aerodynamiku toho letadla. Že já mám pocit, že když to, v tom Boeingu se hejbnu doleva, tak je to celý v a narazíme tam někde do Burj Khalify. Že to bylo úplně v No takže my jsme byli poslední letadlo, co odletělo, jo. Takže já jsem poprvý v životě v tom letadle usnul, jo. Vstanu a najednou mi furt nějak vidím na té mapě, že jsme nějak jako podezřelé jako divně. Já říkám na paní vedle, můžu se vás zeptat, o co se jedná, my máme nějaké zpoždění? A ona, všude to bouchá! A já říkám, jak jako co je? A ona, no, bouchá to, normálně, Irán, Irák, ty vole, Teherán, všechno bouchá. A já říkám, jak bouchá, vidím nabídku, Jirka Langmajer poklad, říkám, chci umřít u tohodle. Pustil jsem si, ne, fakt jako, jo, pustil jsem si, jak Jirka Langmajer se brodí tyho oceánama a hledá prostě jako poklad. No, do toho pak, že jo, paní, no chází nám palivo, je to v prd... Tak já už beru pytlíček. Do toho vystresuju všechny cestující, že už se koukám na tu mapku, co když to spadne do vody, že jo. Takže já se tam snažím nějak vymyslet, jak nafouknout ten člun. No, hrozný. Takže když jsme doletěli, já jsem byl tak rád, že jsem přežil, že jsem doteď vlastně z toho čerpám. Jako.
0: Gratulujeme, jsme rádi, že tě máme. Máš nový single, který se jmenuje Křehké oči.
1: No, Křehký oči, ono to jako není spisovně, ale jo. A je to, no, to si pusťte. Je to dobrý. Slyšel jsi to?
0: Ne.
1: Hele, ty jsi fakt hroznej člověk. Ty jsi hroznej. Ty jsi ani toho Markoviče neviděl s tím Maxem. Ty se o nás člověče vůbec nevímáš.
0: Ne, viděl jsem, ne, posluchej, já jsem tamhle s Vojtou, jsme byli na premiéře.
1: Markoviče. Ale pak jsi měl žízeň.
2: Já jsem...
0: Já nevím, co na to mám říct, jo. Ale byli jsme, viděli jsme první díl, jenže jsme si předtím dali pivo a chtěli jsme prostě jakoby navázat. To je přece nejhorší, když přestaneš pít, když chceš pít.
1: To je.
0: Takže jsme s Vojtou šli jakoby na baru, jsme se nechtěli vracet, aby jsme nerušili projekci, protože jsme seděli úplně vepředu. Mm-hmm. Takže jsem viděl jeden díl. Dobrý to je, super.
1: No a ty křehký oči obhájíš jak?
0: A v autě jsem jel.
1: Kočku mám doma, co to bylo? Ty vole.
0: A to, a zjistil jsem, že Harry Styles vydal teďka nějakou písničku, tak jsem si pustil nejdřív Harryho a pak už jsem byl v cíli.
1: Já tak chápu, jako...
0: Ne, já musím, pojďme, když už se tady bavíme o té hudbě, já tady mám na tebe potom takových pár jobovek, ale co kdyby jsme ukázali tady lidem ty tvoje talenty? Co, Franto?
1: No, pardon, jenom dneska tady to je podpásovka, ale já vám vysvětlím proč. Protože já jsem si dneska mě napsal tady pana Kotek,
0: Jakub.
1: ať si vezmu kytaru a já doteď nevěděl, co s ním budu dělat.
0: No a ty jsi vzal bez strun nebo co?
1: Ne, mám jí, ale je rozladěná, tak ji musíme trošku naladit.
0: Ježiš, tak rozladěnou, to je jedno.
1: Ale dáme, tam.
0: Dáme si krátký vanastovky, tak může jí prosím vás někdo donést tu kytaru? Já totiž chci prodat ty tvoje talenty, ty si... Ať posoudí lidi. Neházej nám to tady furt, no jak hrozný bordel. Jak to vypadá u tebe doma? To musí být hrozný smeťák, ty vole.
1: Tak co tam dáme? Já nevím.

0: no tak třeba.
1: Je
0: tak,
1: dobré, je dobré.
0: Děkuji, děkuji. Znáš Anděle?
1: Co tě to zas po ránu napadá, je to ono?
2: Co tě to zas po ránu?
1: Hoď tam, ale hoď tam Kodyma, pojď.
0: Co tě to hned po ránu napadá? Je to v krvi, co tvoje se padá. A David Kohler, chtěla spat... Počkej. Takže, jak by David Kohler zaspěl Anděle? Počkej. Poranění. A v plese do tvých řez. Počkej. Ale to jsem taky... Poranění. A já to neudělám, jak on neumí, jak nespíval tohle. Jak je tam...
1: Kde je Medvídka?
0: No taky já to neumím všechno. Já nejsem... Jakube, já nejsem skurvený
1: Jubou. Jo, jo.
0: Co já už jí hodím do
1: Dobrý, Teo, nech to být. Kolik by stálo, kdybych se ti objednal na narozeniny?
0: No...
1: Jedno čistý tričko.
0: Bože můj.
1: Ne, já si z toho kluka vůbec nechci dělat srandu. Z jednoho prostého titulu, a to je ten, že on je velice atraktivní u žen. Pro ženy. Já jako taky jsem překvapený, neříkám, že ne. Ale jako jestli něco umí, tak je to jako s holkama.
0: Líbat holky v Karlových Varech.
1: Jako, přesně, to kolik jí bylo třeba? 38?
0: Ideální.
1: 38 Španělka, procházíme, já nevím, kolik to trvalo? 12 minut? Hele, a usí tam volezoval.
0: Pocitově? Promiň, to jsem se chtěl zeptat, odbočím, promiň, jenom rychle. Jistě. Kdo určuje pocitový počasí na počasí? Jakože stojí někdo venku a říká, ty vole, ne, venku 6, pocitově minus 3. Já to nechápu vůbec. Hmm? Napadlo tě to někdy?
1: Ano. Pocitová teplota je nějaká skutečná, pak je pocitová.
0: Já nevím, ale kdo ji určuje? Kdo je ten pocitový měřič?
1: Asi ten zákopčaník.
0: A to je dobrý název na album, Měřič pocitu.
1: My tady dneska uděláme desku společně.
0: To můžeme, no.
1: No takže co teda ty holky, čím to jako děláš? Tak jako to vím, čím to pak děláš, ale...
0: Jako
1: co se jim na tobě líbí?
0: Moje bujná kštice, kamaráde.
1: To je takový neorganizovaný bordel, jako já.
0: Mně se líbí, jak ty jsi právě krásně. Já nevím, člověče, já nevím, myslím, že... Já jsem třeba pyšnej na svoje kovbojské boty. A myslím, že ty určují...
1: Jste fasovali, ne?
0: Ty jsou děkuju, táto.
1: Ne, ale to jsou, a počkej, a to ale jsou ale pak, skutečně ty.
0: No, Brousek mi říkal, že právě ty vypadají jak... Vedle mě stál kamarád Hugo Wiesner z kapely Gufrau a měl na sobě takový ty úplně ušmunděný nějaký jakoby úplně ušmunděný boty. A já vedle jsem stál já, to ještě teď už jsou teda taky celý roztrhaný a ušmunděný. Ale to ještě nebyly. A právě Brousek říká, na toho Huga se kouknu. No tak tyhle byly, děkuju táto, a tyhle jsou ty, co měl ten Alien. Takže aha, je to pravda. Vidíš to? Jsou nádherný.
1: A nosí se do nich bílý ponožky takhle, jo? Štýl zabity. Kamaráde, mám pro tebe něco.
0: Máš?
1: Jo. A teď teprve začne ta správná sranda. Teď jsme se jenom zahřívali. Jenom ještě mi řekni, doplň to s těma holkama. Je nějaká horní věková hranice?
0: Tak jako nevím, no. Tak šede už nedám.
1: Ale pojď, dobře. A zkusil jsi to? Aspoň? Když tady ohrnuješ nos.
0: Máš pravdu. No, i když... Teď jsem viděl, teď mi kamarád posílal právě, no, ale to je speciální úkaz. To je jedno, ale pojďme se už o tom nebavit. Ale jo, jako jo.
1: A jsi teďka to zala?
0: Taky 38 a vypadáš, že ti je 22, že jo? Jako dobře vypadáš, jako, jsem tě chtěl pochválit.
1: Já jsem si nebyl jistý, ale děkuju.
0: Ne, fakt jo.
1: A teďka jsi to? Jsi zaláskovaný, jsi zadaný, nebo to by malý dneska už nejedete vztahy?
0: Nejsem. Všechno skončilo tragicky. Další otázka.
1: František Prachař, dámy a pánové. Ano, i takové rozhovory dokáže nabídnout Koťák Live. Děkujeme, že jste s námi. Tak zase příště.

Vlasy máme každý jiné. Husté bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.

0: Vítejte u Koťák Live, jediné talk show v Česku, kde to nejlepší teprve přijde. Jenom nevíme kdy. Dobrý večer. Některé osobnosti na internetu prostě nejde přehlédnout. A přesně taková je naše dnešní hostka. Její humor je trefný a často velmi nekompromisní. Statisíce fanoušků jí sledují hlavně pro její schopnost mluvit o věcech velmi na rovinu. Nebojí se ukázat své soukromí ani své upřímné názory. Dokáže si udělat legraci sama ze sebe i z celého světa kolem. Dámy a pánové, přichází Andula!
1: Můžu tě objevat?
2: Ahoj.
1: Dobrý večer.
0: Posaď se tady u nás. My se tady s Anetkou trochu známe. Je to většinou problematické dělat, řekl bych, rozhovor skoro jsme přátelé?
1: Já bych řekla, že ano.
0: S přáteli, dělat rozhovor s přáteli, jsem chtěl říct. Takže poslouchej. Novýho kluka, baráček na Kostarice, dítě z 3D tiskárny, životní forma. Kde začneme?
1: Děkuju. Já nevím, jak dlouho je kluk nový, když už je to rok a půl, to už je po expiraci
0: skoro. To je nový, jo. To ještě takový.
1: Když to koupíš na firmu, tak je jenom rok záruka.
0: Jo, strhla jsi z DPHčko z něj.
1: Jo. No. Dneska musíš.
0: No jasně.
1: Musíš vytvářet náklady.
0: Daňová optimalizace. Tak jak se máme?
1: Mám se krásně. Mám tady pro tebe dárek, dává se na začátku.
0: Chceš mi dávat nejdřív dárek?
1: Jo.
0: Dej mi dárek.
1: Dám ti dárek. Teda Lucka říká, že ho zkonfiskuje, tak asi je tam prostě nějaký věci z naší značky, takže...
0: Aha, dobře, tak můžeš to rozbalit teďka?
1: Můžeš teďko,
0: se na to podívat?
1: Jo.
0: Tak jo, no vidíš to.
1: Je asi největší.
0: Ale teda musím říct, že teda Čáslava mi nedones dárek, Tomanec mi dal knížku aspoň.
1: Teď je to takový impuls pro ty hosty, aby to nosili.
0: Jo, ano, to je impuls.
1: Teďko. No to je vlastně tohle asi to... taková jako nejzásadnější věc v mém životě, ta firma. Prostě.
0: Tohle co?
1: Je to,
0: 69?
1: 96.
0: 96, jasně.
1: My máme ještě 69 a tady ta je 96, když jste pohádan. Jakoby obráceně.
0: Když jsme pohádaný, jo, jasně. Takže...
1: 69 je, když jste v pohodě, a 96, kámoši. Když jste pohádan. Jo. To je unisex parfém.
0: To je co? To je parfém?
1: Můžete si na sebe stříkat s Luckou vzájemně.
0: Já většinou jsem rád, když já jsem ten, co...
1: Dneska už člověk nikdy neví. Té čepice.
0: Jo, já jsem ještě byl zastaven u té minulé věty. Tohle to je čepice, jo? Tak takhle dneska vypadá.
1: To je taky
0: čepice.
1: Unisexová. Hezká, že jo?
0: A co je na to napsáno?
1: DNA.
0: DNA.
1: Překvapivě. A víš, co to znamená?
0: To by asi nějaká...
1: Zeptal by ses teď, víš, určitě. Je to jako můžu AND.
0: Můžu se tě zeptat, co znamená ta zkratka DNA?
1: Je to jako AND zrcadlově, jako Andula, víš, AND, jakože mám s tečkama AND, tak je to DNA, a jakože je to součást tvýho života, prostě je DNA.
0: Měla jsi radost, když tě to napadlo?
1: Neměla, protože to nebyl můj nápad.
0: Nebo to...
1: Teda takhle, byl to nápad otce mého dítěte, teda on to tvrdí, já si ho pamatuju, takže už bohužel nevím a nemůžu to popírat. Takže jsem mu to musela přesoudit.
0: Byl to nápad otce mého dítěte. No počkat, tak a to už je historie, ne? To je pravěk.
1: Já jsem ten název vymýšlela, pak jsem strašně dlouho nic neudělala, což je jakoby mým zvykem. Vždycky něco vymyslet a pak nic nedělat. V tom jsem dost dobrá.
0: To taky umím.
1: Takže to bylo vlastně DNA a to jsem stvořila už někdy před 6-7 lety a tu značku jako takovou jsem založila před 3 rokama.
0: Anetko, a řekneme lidem, proč se ti říká vlastně Andula? Furt se držíme té Anduly?
1: Jo, víš, to je taková nejčastější otázka, co mi lidi pokládají, a ta odpověď je úplně prostá. Máma mi tak říkala, když jsem zlobila. A já jsem, když jsem zakládala Instagram před 12 lety, tak jsem si říkala, tak Anet, je tam spousta, tak si dám Andulu, a strašně se to chytlo. Blbý, že už mi tak říká i můj syn, no, takže
0: jako... Tvůj syn ti říká Andulo?
1: Andulo, no.
0: Andulo mámo?
1: Mámo Andulo.
0: Mámo Andulo?
1: Jo, on říká, že jsem jeho sestra občas, což nám jako nikdo nevěří.
0: No, vypadá to dobře. Tak co tady máme dál? To jsou ponožky? Výborně.
1: A to můžeš upatřit.
0: Ale tady už je zase nějaký ale jiný logo, nebo není?
1: Je taky DNA.
0: To teda není DNA, to je VND.
1: Když to otočíš ještě.
0: Taky ne,
1: jo.
0: Taky ne. Tak jo, děkuju, ponožky se hodí. A co tady ještě?
1: Tričko. Jo, a to jsou nějaký vzorečky jenom.
0: Já si cáknu, jo?
1: Cákni
0: se. Pak je to unisex?
1: To nevím, co máš teďko v ruce. My máme 3 parfémy.
0: 69?
1: Jo, tak to je dámská. Ale záleží na pyžmu. Možná máš třeba moc estrogenu, tak to bude v pohodě. To mají ty lidi, co vypadají mladší, než na
0: svůj věk jsou. Jak to poznám?
1: No, teď jsem ti to řekla. Když vypadáš jako... mladší, máš hodně. Máš takový ty liščí čumáčky, ty prsa, jakoby, že ti trošku... Můžeš nám to ukázat. Trošku to tam je. Tak malinko,
0: Že to tam je?
1: Ale to je v pořádku, to je těma hormonama ve vodě, to prostě tak jako...
0: Já nejím ty kuřata.
1: No, ale piješ tu vodu.
0: Tu vodu piju.
1: A my jak, už jako po desetiletí bereme ty antikoncepce, víš, že to nebylo úplně na kvalitní úrovni, jak to
0: čurám. Anti...
1: Mě teda říkali z čističky, že to čistí, já jim to nevěřím.
0: No tak pozor. To slečna Dušková, ta, o který jste tady mluvila, tak ona úplně šokovala, ona je taky z Plzně. A ona byla úplně šokovaná, když zjistila, jak vypadá vodovodní potrubí.
1: A při jaký příležitosti ho viděla? Já jsem moc vodovodních potrubí, teď už neviděla.
0: Já taky jsem moc vodovodních potrubí neviděla a na Instagramu ho viděla. A tam bylo prostě rozříznutý vodovodní potrubí a ona byla jako šokovaná, že to
1: že
0: není...
1: Je to špinavý.
0: Že to je fuj, no. A když si pak prej pustíš teplou vodu, tak se z toho ještě uvolňují těžký kovy.
1: Já se velmi uvolním, když si dám teplou vodu ráno teda.
0: A ty si dáváš teplou vodu z kohoutku?
1: Z kohoutku.
0: Tak to je to největší svinstvo, co
1: je, a počkej, ale je to zajímavý, protože hodně, já chodím hodně na krevní testy, ale už mám zadarmo, protože mám dělat biochemický laboratoři. A tam právě mi každý půl rok vychází jako skvělé výsledky, takže já mám jako, já jsem nejzdravější tvor na světě.
0: A v čem jako skvělé výsledky?
1: No tak jako jaterky a všechny tady ty jako krevní obraz a tak. Takže opravdu mám jako skvělý výsledky a piju teplou vodu z kohoutku. Já si myslím, že je to psychosomatika, že to, co ti... Takhle, nejseš nemocný, dokud nejdeš doktorovi. Takže pokud ti někdo neřekne, že v těch trubkách je špína, tak ti to nevadí, protože to nevíš.
0: Teď už to ale vím. Už to ale vím, právě teďka všichni začnou pít tu teplou vodu a za rok si povíme, že jo? Že jsme kvůli tobě to plný těžkých chovů.
1: A tak... Já si myslím, že je to zdraví prospěšný, prostě vytvářet si tu imunitu a trošku to podpořit.
0: To jsem tady nedávno řešil právě, že lidi hrozně špatně a hnusně hovoří o kebabu. Ale přitom vím si, jako jaký jídlo posílí tvůj mikrobiom a tvůj imunitu, jako prostě tisíckrát rozmražovaný pěnovej, sekanovej kebab.
1: Jo a teď jeden, nevím, kde to bylo, asi v Pruhnicích, tak byl jeden se spermatem tam našli, ne?
0: Se spermatem? A to je za příplatek? To,
1: nemám tušení, právě možná to má nějaká limitovaná edice, ale to ti posílí.
0: Limitovaná edice? Jakože... Cacik.
1: Kam jsme se to...
0: Jak to chtěl někdo rozleskat jenom... Jo, ne. Necháme to být. Ty jsi nikdy neházela talíře?
1: Ale jo, to určitě, ale to nebyl to úplně můj výběr, jako.
0: Jak
1: vždycky za to mohl ten chlap.
0: To, že si po něm hodila ten talíř.
1: Aha. Tak akce vyvolává reakci, to každá žena určitě uzná.
0: Lucka po mně jednou hodila lahev od piva, tak si jí chci omluvit, byla to moje chyba.
2: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90. Pribináček za 21,90. A jihlavanka standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia, bebe dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 60.

0: 60 490. Kaufland.
1: Vypadáš skvěle. Ty tam máš filtr?
2: Žádný filtr. Jen věda. Oslo Skin Lab. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. osloskinlab.cz.
3: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
4: No.
5: Já jsem si přišla rád s kamením.
6: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
4: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
9: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Relax, litr za 19,90. Penny.
10: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na hory.
11: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
12: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
11: Tada!
12: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
13: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
14: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
15: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
16: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
17: Tak ještě prosím srovnejte děti.
16: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
18: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hydratační samoopalovací mléko Vyši nebo tělový krém Mixa s pantenolem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
19: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
20: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
19: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
21: Třeba právě teď.
22: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za

0: 9,90 a Kool za 13,90. Albert.
1: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bagárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
2: Tereza,
3: Maškova,
2: René Dán,
3: Monika Tymkova,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrano.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
4: Návykový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Dej do ní svoji navíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
0: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
2: Ale počkej, a myslíš, že to je jako realita? Že se to fakt stalo?
11: Já už nevěřím ničemu.
2: Myslíš, že, by to fakt nikdo jako udělal? Si řekl jenom, já se dneska jako pomstím lidem a dám jim extra svojí dávky?
11: A v možná to bere,
2: ale...
11: Já nevím, to jsem plácla, ale já jsem slyšela o jednom lékaři někde, jestli v Kanadě. A ten byl tak přesvědčený o svým genofondu, že... On byl, tuším, já nevím, jestli dělal nějakou gynekologii nebo tak, a že vždycky, když zaváděl jako semeno do té ženy, protože asi pomáhal s nějakou reprodukcí, tak zaměnil to dárcovo za svoje. Takže nakonec se zjistil, že má asi 110 svých dětí, jako různě po pacientkách. Jako. Takže asi ten si zrovna řekl, že někomu zpříjemný den jako svým genetickým materiálem. Takže je to možné, dneska už je možné všechno.
2: Že bych někomu dával svůj genetický materiál.
11: Teď jsme se bavili s Luckou zrovna, že byste už chtěli genetický materiál.
2: Ne, nechtěli.
11: Ne?
2: Nechtěli, ale...
11: Já si myslím, že...
2: Na tom se teda shodneme zrovna s Luckou, na tomhle se shodneme. Ale víš, co se stalo? Lucka za mnou přiběhla jakoby do zákulisí a říká... Jak se jmenuje malý? Můžeme říct jeho jméno?
11: Páťa.
2: Říká, tak jsem viděla toho malýho od Anduly a říká... Já teda děti jsem si myslela, že jako nechci. Ale on je fakt dobrý.
11: Jo,
2: takže bychom ho to, no, nějak třeba geneticky namnožili. Nechtěli byste nám ho ukázat? On asi nechce, co?
11: Paťulko, když jsem za mnou?
12: No.
2: Paťo! Ale je to...
11: Ale on je takový labilní trošku, protože nahoře mi... Má pokom, ale nahoře mi právě říkal, že já tam chci jít s tebou. Ale přitom, když jsem se ho ptala, jestli sem půjde vyfotit, tak mi řekl, že za litr.
2: Za talíř?
11: Proto se ti Lucka ptala, jestli nemáš dvojku. Ona se ten litr chtěla nechat. Jako
2: jo, takhle, on mě říkala dvojku. Paťulko, pojď se hecnout. Brášku. No tak.
11: Hele, koťák ti dá ten litr.
2: Jo, já ti dám... Tak pozor, přátelé, je to tady. Je to tady.
12: Takže litr.
2: Litr beru. Litr ti dám. To je kolik, že mu je?
11: 7. Tak pojď, miláčku.
2: No jo, no, už jsem to řekl, tak pojď. Ty bláho, jak mě stáhne normálně.
11: Ale jako dáš mu to, já to jinak řeknu lidem, když to nevím.
2: Počkej jenom. Co? Jak to na mě to voní?
11: Tak ona je taková jako hodně ženská, ta 69.
2: To je nej...
11: Teď akorát nevím, jestli bude slyšet, když nemá port. Mám ho nějak...
2: Už běží mikrofon. Vidíš? Šetři si to.
11: Nebudeš říkat žádnou hlouposti, jo?
2: Tak čau, Páťo. Do mikrofonu. Super. Vy jste se teďka s mamkou vrátili z dovolený? Byli jste na dovolený?
13: Ne, nebyli.
11: My jsme byli každý zvlášť. Že já lítám na tu Kostariku a on chodí do školy, víš? To je takový ideální život.
2: Jsi na mamku naštvaný, že jela na Kostariku sama a že tě tady jde to?
13: Hodně.
2: Hodně naštvaný.
11: Ne, on byl v Dubaji s tátou.
2: A jaká je...
11: Ale už měli jarní prázdniny.
2: Jaká je mamka?
11: Co jsem ti říkal, že máš říct?
13: Takže je hodná a někdy se k mě chová jak retard. Mami, ale to jsem tak musel.
11: Takže já jsem dostala od produkce pokyn, že když se mi něco nebude líbit, tak to vystřihnete, jo? Takže,
2: ne, jo, ne, ale to jsem musela říct dopředu, bohužel, a teď už se to jako nedá zachránit. Six seven. A co? A vaří? Jak vaří? Co?
11: Patriku.
13: Zamyslím se. Jo, dobře.
2: Vaří dobře?
13: Ona ani mu to nevaří, takže...
2: No a mamka se teďka hodně fotí jakoby v tom fitku, jako vážně jako cvičí, nebo to dává jenom na Instagram?
13: Cvičí vážně a i to dává na Instagram.
2: Fakt je takhle dobrá, jo?
13: Jo, hodně dobrá.
11: To jsi zlatový.
2: A Páťo, co budeš, až budeš velký?
13: U policajti já rád hraju na babu totiž. Babu a chci být policajt.
11: Já jsem ho vysvětlovala, že tam nasazují životy a tak, ale jako nenechal jsi to vymluvit za 25 tisíc
2: jako čistý. U vás se říká, že policajti hrajou celý den na babu a
11: nic
2: to je...
11: Nic se u nás neříká, ale on to řekl ještě jinak. On řekl, já chci být fízl. A já říkám, to bys asi neměla takhle mluvit o zaměstnání, který chceš v budoucnu vykonávat, že jo? A on, a proč jako? A říkám, no a proč chceš být fízl? On, no, protože rád hraju na babu. Tak jsem mu vysvětlovala, že tam se maximálně jako s někým dotkneš nožem, jako ne úplně, jako že by si se baboval a běhal. Ale zatím ještě se to nechá vysvětlit, viď? A ještě druhý zaměstnání se tam měl nějaký vysnění, co to bylo? Kuchař si chtěl být, ne?
13: No.
11: Ty krásu, tak ty taky...
13: Kdyby jsem byl kuchař, tak by jsem je mlátil vařečkou.
11: Koho by si mlátil? Zaměstnance
2: by si mlátil vařečkou?
13: Kdyby jsem byl kuchař, tak by jsem je mlátil vařečkou.
11: A on už je takový šéf, on chodí jakoby doma a říká mi, co ty lidi z tvý firmy? A já říkám, dobrý, on, já bych je všechny vyhodil.
2: No, je to jako, je to podnikatel, protože mě ten podnikatel stál litr, ale...
13: Ty litr?
2: Na spořáku jsem ti ho, poslal jsem ti ho na lišku.
11: Já se s Kou pak domluvím, jo? Předáme ti to.
2: Všechno tak to vyřešíme. Tak Páťo, děkujeme! Je dobrý, má energii.
11: Bohužel má hodně energie.
2: Má hodně energie. No. Hele, a co ten druhý muž ve tvém životě?
11: Ten má k energii.
2: Ten je taky dost dobrý.
11: Jo, jako. Díky.
2: Je tady?
11: Je, tady chceš ho taky pozvat.
2: Ne,
11: já jenom,
2: to
11: že
2: ne.
11: Bych tady mohla jít domů, jako ještě, ne, ale tak tady jako... mám kolegy z firmy, můžeš taky... Ne, je dobrý, já jsem spokojená moc. Chceš víc nějaký podrobnosti?
2: Jestli ti teďka vzala ta kamera na detail, tak to neznělo moc přesvědčivě.
11: Ne, tak jako já už jsem, hele, mě už je 630 let, jo, už mám něco odžito, jsem
2: mě
11: rozvedená.
2: Mě to povidej.
11: No. A... Už jakoby to nemám tak, že bych úplně automaticky mluvila o svém soukromí. Jako za první si myslím, že to někoho nezajímá a za druhý je to takový jako... Bojím se, víš, jsem jako pokorná v tomhle, asi nerada se rouhám a vždycky, když něco řeknu nahlas, tak to pak tak není. Třeba řeknu, je malej, spal celou noc, no a pak prostě týden nespí. Takže prostě je to jako... Takže není to úplně tak, že bych jako potřeba křičet do světa, že jsem nějak jako hodně happy. Jsem spokojená. Zamilovaná, všechno je v pořádku, ale chráníme se to asi trošku, no, není to už jako dřív, prostě, že pro mě bylo automaticky všechno sdílet.
2: Jo, super.
11: Stála jsem prostě.
2: Díky za upřímnost, díky. No a co teďka ta tvoje, jako ta fitness kariéra? Já mám v zákulisí expandéry, nemáš teďka nějakou depku z toho, že nejseš napumpovaná, nebo?
11: Jo, mám, protože dneska jsem se nestihla jít zacvičit a celkově mám takový fuck upy, vlasy se mi nepovedly, make-up artistka na mě zapomněla, takže jsem se musela malovat sama, že mám pravděpodobně třeba úplně jiný odstín make-upu a je to
2: Promiň, jako... Anetko, když přijdeš takhle, jak přijdeš, s 3% podkožního tuku, s hezkýma vlasama podovolený a teď ty holky, ty ženy, co na to koukají, já říkají, no hrozný den, úplně jako, já jsem úplně v rozkladu.
11: Ne, děkuju.
2: Normálně jak zombík. Ne, tak vypadáš.
11: Děkuju, fitness kariéru už žádnou nemám, to je vlastně takový jako komický celkem, protože já jsem cvičila vždycky, akorát to nikdo nevšim. Protože jsem byla jako, taková jako větší a vlastně naopak mi lidi jako vyčítali, že jsem jako obrovská, že pám jako kulturista, to jsem nikdy nevypadala, ale ta kamera hodně jako zkresluje a já jsem vždycky cvičila, cvičím pátý rok a teď jsem prostě vlivem nějakých jako starostí a stresů a měla jsem fakt jako hrozný ten rok 2025, což mělo asi spousta lidí, tak jsem jako úplně jsem prostě byla totálně rozhozená, jako přestala jsem paradoxně jako tolik jíst. Já jsem jako velmi ráda jedla, můj partner mě velmi rád zásobuje sladkostma a
2: současnýma.
11: Jo. A já to naschval, on mě chce vykrmit a pak mě upéct, anebo utíct, abych já se zžírala potom. Víš, jako má nějaký plán podle mě. No a tak jsem jako, a mě prostě přišly nějaký jako stresy a prostě jsou lidi, kteří při stresu jedí a já nejím, takže jsem...
2: Luzka teďka normálně taky začala prostě furt, má čokoládičky, furt myslí, já si vemu třeba čokoládičku mi.
11: Ona si to může dovolit ještě.
2: Sežere.
11: Je mladá, no.
2: Ale to jo, ale já tu čokoládu chci taky.
11: No. Tak si kupte dvě?

0: bych potřeba teď někoho, kdo by mě inspiroval. No a vzniklo z toho vlastně to, že ty lidi hodně si po mně žádají tady ten nějaký progres sledovat a ty tréninky ukazovat a tak, takže spíš jsem začala jakoby hobby. Já určitě nemůžu nikomu radit a říkat, ale tak hodnotím nebo monitoruju tu svoji cestu a ukazuju lidem, jak to funguje mně, nemusí to fungovat jim, ale já jsem si taky hledala 5 let prostě nějakým způsobem.
1: A co se změnilo? Co byl teda ten jako zásadní jako hack? To mnohdy lidi říkají, prostě cvičím, žádný progres, pak něco změněj a ten progres je vidět.
0: Jo, já jsem měla progres, ale měla jsem prostě hodně vody v sobě a toho podkožního tuku. Já jsem totiž i měla, já jsem se zlomila nohu v květnu loňského roku, do toho jsem byla na operaci nosu, kde mi odebrali kus žebra, takže...
1: Promiň. já nejsem moc dobrý biolog. Byla jsem na operaci nosu, kde mi odebrali kus žebra.
0: Já mám žebro v nose. Takovou Evu prostě.
1: Je žebro,
0: takový štěp mi vzali, rozsekali to a vymodelovali mi z toho nos. Protože mi to tady jeden lékař v Praze, já nevím, sebral mi prostě asi půlku nosu, nevím, co s ním dělal, jestli jsem jako nechal na památku. Každopádně měla jsem to úplně bokem prostě a...
1: Ten nos jsi měla bokem?
0: Jo, úplně do strany a krátký. A ten lékař v tom Turecku, aby mi to mohl zrekonstruovat, tak mi musel vzít moji vlastní chrupavku. A buď se bere z ucha, což je malinký množství, takže to nelze, protože jsem potřeba víc, a nebo z toho žebra. Takže on mi vzal vlastně kus žebra, dal mi ho do nosu, takže mě nebolel nos, ale žebro. Takže já jsem vlastně potom... No a ono tě to omezí, jo, půl roku nesmíš cvičit, takže já jsem vlastně půl roku nesměla zvedat vůbec žádné váhy do toho, a když se mi to už začalo hojit...
1: A proč vlastně? Jakože když... Já, tak zabere, že by ti
0: tak to si člověk neuvědomí, jako jak moc se zvedá přes to žebro. A tam může dojít k poničení plíce, protože to bezprostředně u plíce. Je tam jako je to zajímavý.
1: Půl roku nemůže.
0: Půl roku nesmíš. No a já, když jsem potom se mi to zahojilo a už jsem cítila, mám rychlou regeneraci, brala jsem hodně kolostra, fakt jsem se jako hojila, i mentálně to hodně funguje, tak jsem manifestovala a vyhojila jsem se, no a šla jsem na brusle, což úplně miluju, a po prvních bruslích jsem si druhý den zlomila nohu. Takže já jsem vlastně rok nemohla pořádně cvičit, ale nějaký ten svalový základ jsem tam měla. No a potom jsem už v září loňského roku už jsem začala cvičit a hodně jsem změnila schéma tréninku, takže pak jsem jako začala nabírat tu svalovou hmotu líp. Evidentně jsem prostě celý ty 4 roky cvičila.
1: No a tak co je teda ta zásadní změna pro tebe jako?
0: Tak zásadní změna je to, že jsem se zase po tom roce začala hejbat. Já jsem i potom po té operaci nosu brala takové prášky na hojení toho nosu a ty chrupavky a ty mě hodně zavodňovaly. Takže ona vlastně, ono to, ten kontrast působí obrovsky, ale není takovej. Jenom já prostě, jak jsem rok nic nedělala, tak jsem byla taková jako větší. A teď jsem zase něco začala dělat, přestala jsem se tolik spát, vynechala jsem cukry, odvodnila jsem se, přestala jsem paradoxně jíst po 5. hodině večer, což se tomu všichni smějou, ale mě to prostě funguje.
1: Po 5. už?
0: Po 5. večer, no. A jak já chodím 10 spát, tak jsem si dala vždycky jenom protein.
1: Taky chodím 10 spát?
0: No. Takže když, a tak ty nepotřeš, ne? Vypadáš dobře.
1: Spát?
0: Ne, nějak hubnout nebo tak.
1: No ne, ty jsi mě jako inspirovala, vidíte to, ten hack, my tady dneska vlastně to dnešní natáčení jaký hodně jakoby motivační, já mám tady angličtinu, Vaška Tumance jsme tady měli a ty jsi nám teďka taky dala vlastně takový návod na to, jak zaznamenat ten obdiv, je prostě nejdřív se trochu vyžrat, dlouho nic nedělat, lidi si zvyknou na to, že jsi takový jako vykydlej a pak bang.
0: Jo, prostě úplně to jako... a potom vlastně strašně rychle zase naběhnu na ten progres. Ale fakt je to prostě o tom, že já mám nějakou 5letou historii cvičení, není to o tom, že prostě ty holky teďko najedou na můj režim a budou vypadat tak, jak by si přáli, tak to prostě nefunguje. Ty musíš mít nějaký svalový základ a potom můžeš stahovat tu vodu a ty tuky, takže takhle to prostě
1: super.
0: Koukáš na prstinky, líbí se ti?
1: Jo, dobrý jsou, no, jakože a je to nějaká platina nebo
0: ne, to je prostě nějaký
1: šmuk, jo.
0: Jo, šmuk.
1: Beta, no spicy otázky. A Andula. Anetko, jsi ready?
0: Jo.
1: Ticho a naprostý klid nebo italská domácnost s rozbíjením talířů?
0: Ticho.
1: Ne. Ty jsi nikdy neházela talíře?
0: Ale jo, to určitě, ale nebyl to úplně můj výběr. Jako.
1: Jak
0: vždycky za to mohl ten chlap.
1: To, že si po něm hodila ten talíř.
0: Aha. Tak akce vyvolává reakce, to každá žena určitě uzná.
1: Lucka po mně jednou hodila lahev od piva, tak si ji chci omluvit, byla to moje chyba. Bohatý a nudný chlap nebo vtipný a zábavný chudák?
0: Vtipný a zábavný chudák.
1: Fak.
0: Já vím, že je to kliše, ale tak ty prachy vydělám já, to je v pohodě.
1: Ale nejlepší by bylo bohatý, vtipný a zábavný.
0: To je gej. To je jistota. To je lety prověřeno.
1: Radikální plastická operace nebo naprosto přirozené stárnutí?
0: Ježíš, já miluju plastiky. Bych se nechal celá předělat, kdyby to šlo.
1: A prej teďka nějaká nová metoda na ty, na nárazníky. že už to
0: tak
1: není...
0: Tak to by tě mohly taky vzít ty tvoje leští čumáčky.

0: Ale já nemám čumáky, neříkej to.
1: Tak trošičku.
0: Ani velký dvorce nemám.
1: Ne, velký dvorce. Jo, prej je nějaká nová metoda, já jsem se o tom zjišťovala, já už mám plno. Mně už by se tam nic jiného nevyšlo.
0: Ne.
1: A to se
0: taky musí chodit občas jakoby na revizi, že to se řídí trošku.
1: Ne. Já mám ty doživotní implantáty, ale chtěla jsem to nechat vyndat. Teď jako jenom pro svůj pocit, že sportuju, omezuje mě to trošičku a chci spát na břiše. Já jsem taková pohodlná už na to.
0: Holky nemůžou spát na břiše?
1: Mě to tlačí, jako já nemám ten tuk. Takže já tam mám jenom čistě ten implantát a už jako tlačí mě, to je mi to nepohodlné.
0: Dámy a pánové, Andula!
2: Děkujeme,
0: že společně s námi sledujete naši talk show Koťák Live. Máme vás rádi, zase brzy při sledování dalšího dílu. Na viděnou.

0: Krásné dobré ráno, přátelé, já vás vítám v Klenot TV a jak už Martinka předepsala, tak tady mám pro vás samozřejmě připravenou multilady. Ale proč dnes, nebo multilady, je to v podstatě z řady multilady, protože tady máme multikolagen. Ale proč dnes? Proč dnes? A dnes mám pro vás opravdu speciální nabídku, protože se blíží 12. října, celosvětový den ohledně artritidy. Je to v podstatě období, kdy si připomínáme, nebo měli bychom připomínat toto onemocnění, protože na celém světě je několik milionů lidí, kteří trpí s tímto onemocněním a každodenně se samozřejmě potýkají s bolestí kloubu a se záněty kloubu. A je to opravdu velmi, velmi nepříjemný život a není to opravdu naplňující, kdy tedy pokud žijete s bolestí každý den, na každé ráno, každý večer, tak opravdu kvalita toho života není taková, jako byste určitě chtěli. Takže určitě, jak tady vidíte doporučení, tak pokud máte opravdu dlouhodobé chronické bolesti, tak je určitě vždy nejlepší to konzultovat se svými lékaři, s profesionály, kteří opravdu se tímto zabývají a kteří vám samozřejmě mohou od těchto problémů alespoň ulevit, pakliže už to není tedy v tom stádiu, kdy to není možné. No, takže dnes samozřejmě multikolagen je vám známý, určitě už ho máte v podvědomí, nicméně si ho připomeneme a dnes jsem vám opravdu přinesla obrovskou a speciální nabídku, takže neodcházejte, já si myslím, že budete velmi, velmi milé překvapení. Ale připomeneme si, co to vlastně multikolagen je, co je vlastně kolagen a proč bychom ho měli užívat. Co se týká kolagenu, je to v podstatě nejhojnější protein v našem těle, nachází se takřka všude, ať už v kůži, v nehtech, v kostech, svalech, v podstatě v chrupavkách, ke kterým se dostaneme a v podstatě naše tělo ho samo tvoří. Bohužel ale tedy mezi 20. a 60. rokem se produkce kolagenu v našem těle snižuje, tudíž klesá a to opravdu velmi, velmi rychle. Tudíž je na nás, aby jsme v podstatě ten kolagen zpět doplnili. Tam, kde si toho všimneme nejdříve, je naše pokožka. Protože ztrácí elasticitu, pružnost a objevují se nám první vrásky, což je v podstatě právě signál toho, že kolagen v našem těle ubývá. Bohužel ale naše pokožka není to nejhorší, co nás v podstatě může potkat, ačkoliv tam to vidíme na první pohled, tam, kde to není vidět a kde je daleko větší problém poté, jsou právě naše chrupavky. Naše chrupavky jsou právě místa, kde je velmi důležité udržovat stálou hladinu kolagenu, protože pakliže jsou naše klouby chráněné právě chrupavkou, tak můžeme mít bezbolestný pohyb. Pakliže ale ta chrupavka tam není, tak bohužel nastává okamžik, kdy každý pohyb, každý ohnutí našeho kloubu a že těch kloubů máme v těle opravdu velké množství, přátelé, tak je opravdu velmi bolestivé. Tady zrovna máme maketu kolenního kloubu, takže můžeme se podívat. A při pohybu vidíte, že se opravdu ty kosti nedotýkají. To znamená, že ten pohyb je bezbolestný, je plynulý a tak, jak by měl být. Nicméně pokud právě toto místo není vyplněné chrupavkou, bohužel pohyb a jakýkoliv v podstatě posun těchto dvou kostí je velmi bolestivý, protože samozřejmě tře jedna o druhou. A ačkoliv tedy, já jsem vám to ukázala na maketě kolenního kloubu, tak jak jsem říkala, v těle máme opravdu velké množství právě těchto míst, ať už to jsou kyčle, ramena, prsty. Já opravdu znám člověka, který každé ráno musí takřka 3/4 hodiny sedět na posteli a prohýbávat a procvičovat prsty na rukou, aby vůbec byl schopen s nimi pohybovat. Takže opravdu velmi bolestivé. Tady se podívejte, co se v podstatě může stát právě s našimi kostmi, pakliže tam tedy není ta zábrana, ta chrupavka, která je opravdu velmi důležitá a je to velmi bolestivé. Spousta lidí, kteří na toto trpí, tak to řeší samozřejmě třeba tabletkami proti bolesti, proti zánětlivými, protože samozřejmě tím, jak se tedy ty kosti třou, vznikají záněty, je to opravdu velmi nepříjemné. Nicméně toto je řešení na chvilku. Tak, přátelé, já už asi nebudu déle zdržovat, protože už to stejně díl nevydržím, protože jako klasická ženská tajemství moc dlouho udržet nejde. Takže mám tady opravdu dnes něco neuvěřitelného. Cena za jedno balení je stále stejná. Vy jste byli zvyklí, že jsem vždy přinesla nějakou speciální akci, že pokud si zakoupíte dvě, dostanete ode mne jedno balení jako dárek, ne dnes. Protože dnes, tím, že se blíží tedy opravdu mezinárodní celosvětový den ohledně artritidy, tak já dnes udělám také něco velmi speciálního. Pokud si zakoupíte dvě balení multikolagenu, takže ne jedno, ale dvě vám dám jako dárek. Takže to si myslím, že je naprosto neuvěřitelná nabídka, takže čtyři balení za cenu dvou. A pozor, stále nekončíme, protože já tady mám ještě jako takový malý dárek, tento úžasný shaker, ve kterém vám za chvilinku připravím samozřejmě multikolagen, abyste viděli, jak jednoduchá je příprava, jak se nemusíte ničeho bát, takže můžeme v podstatě jít na to. Co se týká multikolagenu, tak já ho užívám každé ráno, takže poprosím našeho pana kameramana, aby nám tady zaměřil. Takže podívejte se, úplně jednoduchý shaker, takže v podstatě já užívám svůj multikolagen opravdu ráno. Stačí voda, do které si v podstatě dáme denní dávku našeho multikolagenu, což je tedy jedna odměrka, takže toto opravdu stačí na denní dávku. A protože tento úžasný shaker dostanete také jako dáreček, tak je to naprosto skvělá záležitost, protože opravdu stačí dvakrát, třikrát promíchat a v podstatě multikolagen je připraven k podávání. Takže přátelé, takhle jednoduše si můžete připravit vaší denní dávku multikolagenu i vy. A to si myslím, že je naprosto úžasná záležitost. A hlavně, co se týká této speciální nabídky, pokud ještě nemáte doma multikolagen, určitě využijte. Pokud máte a rozhodovali jste se, že byste doplnili zásoby, využijte. A pokud jste už zásoby doplnili, tak já si myslím, že v tomto případě se klidně můžete předzásobit, protože takhle speciální akce tady opravdu nebyla a nebude. Je to díky tomu, že se právě 12. října blíží den, kdy tedy celosvětově se připomíná tento problém s klouby s artritidou. A samozřejmě tím, že já tedy toho 12. října tady nebudu, tak jsme se rozhodli, že vám to přineseme trošičku dříve, aby všichni opravdu mohli získat to nejlepší, co pro své klouby získat můžete. A možná bychom mohli zmínit ještě takový vedlejší, nebudu říkat nežádoucí účinek, protože ten účinek je velmi žádoucí, ale vedlejší účinek našeho multikolagenu, který samozřejmě je úžasný právě na ty klouby. Nicméně jeho vedlejší účinek je blahodárný na naši pokožku. Takže pokud režie nám může ukázat nádherné ukázky toho, jak skvěle dokáže vyhladit naši pleť, tak si myslím, že budete velmi mile překvapeni. Protože právě i multikolagen nám může pomoci s těmito jemnými vrázkami kolem očí, já jim říkám vrázky smíchu tedy, ale opravdu ty velmi jemné je schopen vyhladit a ty hlubší tak v podstatě udělá tak, že nejsou tak hluboké. Takže opravdu a při dlouhodobějším užívání, tak opravdu ta pleť je pozitivně krásně hladká. V podstatě já ani nepoužívám žádné krémy proti stárnutí, nic takového, mě to tak nějak to jde mimo mě. Ale musím říct, že opravdu ty účinky na pleť a nejenom na obličej, ale celkově na pokožku jsou úžasné, co se týká multikolagenu. Takže určitě, určitě doporučuji sama za sebe i. Tak a máme tady ještě někoho dalšího. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ano.
0: Dobré ráno, já vás zdravím v živém vysílání. S kým pak hovořím? Stačí mi křestní jméno?
1: Láďa.
0: Láďa, tak pane Láďo, vy máte nějakou zkušenost s naším multikolagenem?
1: Ano.
0: Tak já bych vás velice ráda poprosila, kdybyste našim divákům řekli, jaká ta zkušenost je.
1: bolelo mě rameno, tak jsem chodil na obstřiky a i na rehabilitaci, nic nepomohlo. A až manželka potom objednala multikolagen, tak teprve potom mě to přestalo bolet.
0: Aha, a vy jste měl nějaký úraz nebo...
1: Od té doby mám klid, rameno je v pořádku. Jinak jsem nemohl dát ani ruku dozadu při oblíkání a nebo při spaní jsem nemohl ležet na boku a teď je to všechno v pořádku.
0: Takže díky multikolagonu máte po problémech, dá se říct.
1: No, takže za sebe, spokojenej jsem.
0: Pane Ladislave, za sebe vy jste to doporučili ostatním, aby vyzkoušeli, aby oni do toho šli?
1: Ano.
0: Já vám nesmírně děkuji a jsem opravdu moc ráda, že vám multikolagen takhle pomohl a doufám, že i do budoucna budete bez jakýchkoliv problémů. No, takže přátelé, já musím říct, že pouze dnes tedy máme k dispozici tuto neuvěřitelnou nabídku. Takže pokud se rozhodnete, teď v tuto chvíli máte šanci získat toto celé balení za neuvěřitelnou cenu. A to pouze dnes v tuto chvíli. Máte 23 možností. Takže přátelé, pokud jste se ještě nerozhodli, nebo jste se rozhodovali, že teda další vysílání, až uvidíte multikolagen, tak si zakoupíte jedno balení na zkoušku. Přátelé, zapomeňte na to, protože teď, pokud využijete tuhletu speciální šanci, speciální nabídku, která je tady právě pouze jednou za rok, a to díky tomu, že se tady blíží celosvětový den, kde si připomínáme artritidu, protože je opravdu po celém světě postiženo miliony lidí a opravdu problémy s klouby a bolesti jsou velmi nepříjemné. Dokáží

nám znepříjemnit celý den a problém je i ten, že pokud nás trápí už dlouhodobá chronická bolest, tak se to může odrazit i na naší psychice, kdy tedy můžeme začít trpět depresemi a mohou se k tomu přidat opravdu další a další zdravotní problémy, kdy tedy naše nálada také dost ovlivňuje stav naší imunity, kdy tedy pokud se opravdu nebudeme cítit dobře, tak o to náchylnější budeme. Nesmíme také zapomínat to, že multikolagen obsahuje také 990 mg vitaminu C, což je opravdu velmi dobré na posílení imunitního systému jako takového. Takže opravdu je to komplexní, úžasná výživa pro naše klouby, pro naše chrupavky. A já doufám, že v tuto chvíli už nikdo nepochybuje o tom, že by multikolagen a od z naší řady Multilady měl takové úžasné účinky, protože on je prostě má. Vyzkoušejte sami posledních 21 možností a pokud se tedy rozhodnete zakoupit dvě balení multikolagenu, neobdržíte ode mne pouze jeden jako dárek, ale dnes speciální den, speciální nabídka, obdržíte další dva jako dárek a speciální shaker. Takže pouze dnes, pouze v tomto vysílání a jen pro vás. Pospěšte si, protože bohužel toho času už nemáme příliš do konce vysílání a nehledě na to, máme tady posledních 18 možností. Přátelé, já nechci být nějak úplně, že bych na vás chtěla vyloženě tlačit, víte, že to nemám ráda. Raději tedy bych byla, kdybyste se rozhodli sami svobodně. Nicméně tato úžasná nabídka, ta se prostě nemůže odmítnout. A připomeňme si, proč je multikolagen jiný a v čem je jiný oproti ostatním doplňkům na bázi kolagenu. Jeho vysoká míra účinnosti je právě proto, protože byl původně vyvinutý pro profesionální sportovce. Jaký je rozdíl mezi námi a profesionálními sportovci, jsem vám už vysvětlovala. Přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kůže, chrupavky a dásní. Poskytuje 990 mg vitamínu C, což je opravdu denní dávka pro maximalizaci absorpce kolagenu a samozřejmě zároveň posilujete imunitní systém. Obsahuje mimo jiné ale také další dávky a skvělé kloubní výživy, jako je MSM, glukosamin sulfát a chondroitin sulfát. Takže v tuto chvíli vy máte před sebou komplexní úžasnou výživu pro vaše klouby, pro vaše chrupavky a jako bonus, jako velmi příjemný bonus, je naše pleť. Nebudu říkat jenom dámy, protože i pánové dnes dbají na to, aby nevypadali starší. A musím říci, že bohužel dříve, třeba když porovnáte naše babičky a prababičky, tak bohužel naše pleť, já bych řekla, že stárne daleko rychleji. A je to právě vlivem doby, ve které žijeme. Doby plné chemie, plné smogu. A to prostě naše pokožka velmi špatně snáší. Takže dnes je bohužel vidět, kdy i velmi mladí lidé mají opravdu už hluboké vrásky. A vy tím můžete samozřejmě i tento problém zlikvidovat. Posledních 11 možností, přátelé, pospěšte si, protože to tady ještě nikdy nebylo. A pokud se budete těšit, kdy to tady bude zase příště, tak si zase počkejte do dalšího roku. Bohužel, je mi líto, takže v tuto chvíli, pokud nevyužijete tuhletu nabídku, budete muset zase celý rok počkat, až byste získali opět 4 balení za cenu 2. Neuvěřitelné, opravdu neuvěřitelné. A nezapomeňte, že také malý dárek v podobě shakeru, ano, někdo by si mohl říct, k čemu. Přátelé, příprava multikolagenu v shakeru je tak jednoduchá, že to zvládne naprosto každý. Nemusíte kmidlat vidličkou nebo lžičkou nebo různými míchátky. Tohle je během 2-3 vteřin připravené k vypití a k tomu, aby pomohli vašim kloubům. Takže opravdu já si myslím, že nejen dnes, ale když to vezmeme zpětně, měli jsme tady spoustu uživatelů, spoustu recenzí. Slyšeli jste někdy jediné negativum ohledně multikolagenu? Já nikdy. Já nikdy a od nikoho. Každý nadšený,
každý opravdu má jen a jen pozitivní výsledky, pozitivní

zkušenost a to si myslím, že už za něco opravdu svědčí, že to svědčí o tom, že tady je produkt, který opravdu konečně funguje. Takže vyzkoušejte to i vy, pokud vás trápí různé problémy, co se týká pohybového aparátu. Je to opravdu skvělá prevence a já si myslím, že prevence je opravdu slovo, které by mělo být tesané do kamene, protože díky prevenci my se můžeme chránit před různými zdravotními problémy. A teď nebudu mluvit pouze o problémech s našimi klouby, teď samozřejmě hovořím celkově, takže opravdu prevence je velmi důležitá. A pakliže je jasně dané, že mezi 20. a 60. rokem se produkce kolagenu snižuje, tak si myslím, že měli byste opravdu na tu prevenci dbát. Takže si připomeňme, proč dnes je tady tato speciální nabídka. Je tady právě proto, protože se blíží 12. října, bude celosvětový den artritidy. A to právě proto máme tady tuto speciální nabídku, protože by se mělo v tomto čase se povětšinou celosvětově znovu velmi často hovoří právě o artritidě, protože na celém světě je postiženo miliony lidí. Miliony lidí jsou postiženy právě tímto bolestivým onemocněním, kdy opravdu život s bolestí, s častými záněty kloubu a opravdu s omezenou pohyblivostí je velmi nepříjemný. A my jsme si řekli, že bychom se mohli do tohoto projektu zapojit také. A zapojili jsme se právě tím, že jsme vám poskytli a v podstatě dvojnásobek toho, co obvykle. Takže určitě využijte tuto speciální nabídku, protože myslím si, že být opatrný před tímto onemocněním je na místě. Možná, že pokud máte v rodině někoho, kdo právě třeba s artritidou se potýká a vidíte na něm, jak velmi, velmi obtížné je pohybovat se. Vidíte, jak ho každý pohyb bolí. Vidíte, jak neustále užívá nějaké tabletky proti zánětům, proti bolestem. A chcete jít touhle cestou? Chcete být ve věku, kdy už si můžete užívat volného času a vnoučat? Chcete být omezeni na pohybu? A nebo si ten život chcete opravdu užít tak, jak je? Přátelé, já si myslím, že je to naprosto jednoduchá volba, co se týká našeho zdraví. A já si myslím, že právě co se týká našeho zdraví, tak poslední pár měsíců nám ukázalo velmi dobře, jak velmi opatrní bychom na své zdraví měli být. A jak bychom neměli čekat na poslední chvíli. A jak opravdu ta prevence je velmi důležitá. Takže myslete na to i teď. Neodkládejte, máte posledních pět speciálních balíčků. Takže kdo? Kdo ještě se chce rozhodnout a zakoupit, má šanci. Samozřejmě je to pouze do vyprodání zásob, takže v tuto chvíli, přátelé, myslím si, že ti, kteří už nakoupili tuto jedinečnou šanci, tento speciální balíček, který tady ještě nikdy nebyl a bude tady zase až za rok, velké štěstí. A bohužel musím oznámit, že už pouze 4 z vás budou mít tuto šanci. Pouze 4 z vás. Takže pokud se ještě tady 4 z vás rozhodnou, vy ostatní bohužel o tuto speciální nabídku přijdete. Můžete samozřejmě zakoupit byť jedno balení, s tím já nemám problém. Ale pokud chcete tuhle za neuvěřitelnou cenu, máte poslední 4 možnosti. 4 možnosti, takže i vy můžete samozřejmě se zapojit do tohoto projektu v boji proti artritidě, protože pokud by se to mělo týkat i vás, tak já si myslím, že opravdu v tu chvíli už je zbytečné a příliš pozdě. A pokud tomu můžete předejít, tak jedině přírodní a přirozenou cestou, která je přirozená naprosto pro naše tělo, protože kolagen naše tělo tvoří samo. Takže vy mu nedáváte nic, co by neznal. Vy mu jenom vracíte to, co postupem času ztrácí. Takže opravdu tady se nemusíte bát nějakého nežádoucího účinku. Jediný žádoucí vedlejší účinek je tedy na naší pokožce.

se, a to si myslím, že je velmi žádoucí účinek. Takže poslední tři, přátelé, máme tady kritickou trojku. Takže možná, že se říká do třetice všeho dobrého a zlého. Já být vámi, tak opravdu třeba já bych se asi rozhodla jinak, než koupit pouze jedno to speciální balení, ale já bych třeba koupila víc, protože za tuto neuvěřitelnou částku je to opravdu neskutečná nabídka. Takže každý, připomínám, každý, kdo zakoupí dvě balení multikolagenu dnes, protože je tady speciální, blíží se 12. října, budeme mít celosvětový den artritidy, tak pouze dnes, pouze v tuto chvíli nabízím další dvě balení jako dárek a k ním ještě speciální shaker, který samozřejmě vám ulehčí práci a přípravu, ačkoliv ona příprava našeho multikolagenu je i tak vesměs jednoduchá, nicméně budete to mít za 2-3 vteřinky hotové a připravené k vypití. Takže pospěšte, máme tady poslední okamžiky dnešního pořadu a poslední tři možnosti. Takže kdo z vás ještě? Já doufám, že třeba příště se tady uslyšíme a právě s vámi, kteří jste se rozhodli zakoupit a toto speciální balení a možná se rozhodnete právě proto dnes, protože třeba dvě balení vyzkoušíte vy, dvě balení a vaše drahá polovička a uvidíte sami, jak opravdu tento skvělý doplněk na vaše klouby, na vaše chrupavky funguje. A přátelé, dostávám opravdu informace, že tady jsou poslední dvě možnosti. Poslední dvě. Takže teď už opravdu žerty stranou, protože tato speciální nabídka je tady pouze dnes a v tuto chvíli v tomto vysílání. Pokud chcete, máte ještě dvě možnosti získat a zapojit se tak společně s námi do boje proti artritidě. Takže za pohyb bez bolesti a za spokojený život. Já si myslím, že to je opravdu to, co by měl chtít každý. Takže přátelé, pospěšte si poslední chvilinky našeho pořadu a poslední dvě možnosti. Pokud se teď někdo rozhodne, tak já se obávám, že budeme mít problém, protože tady může zbýt pouze jedna jediná. A tam už to bude opravdu kdo z koho. Takže zabojujte o tuto nádhernou nabídku, protože opravdu může být dnes právě vaše. A pokud se chystáte na příští nákup, tak vás upozorňuji, že v tomto seskupení, to znamená 2+2 jako dárek a ještě k tomu ke všemu shaker, tak na to si počkáte zase až za rok. Takže pokud nechcete čekat rok, pokud nechcete zase ztratit rok, tak se rozhodněte právě teď. Takže určitě, co se týká a předcházení a zdravotních problémů a prevence jako takové, to si myslím, že je to nejdůležitější. A v podstatě dá se říct to nejjednodušší, co můžeme udělat. Je to takový jednoduchý základ, nikomu to neublíží a naopak chráníte sami sebe. Máme bohužel ale poslední tři minutky z celého dnešního vysílání, takže je mi líto, ale budou se muset rozeběhnout a už se také rozeběhli. No a vy ještě stále máte šanci získat poslední dvě možnosti. Já vím, že přemýšlíte, mám, nemám, zkusit, neskusit, mám si počkat. Přátelé, takovouhle speciální nabídku opravdu nečekejte. Nečekejte, protože takovouhle krásnou nabídku vám zase přinesu až za rok. Takže to byste se načekali ještě hodně dlouho. A co se všechno může stát za rok? Já si myslím, že je zbytečné čekat. Víte, co se říká? Také máme takové krásné rčení. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. A já si přesně myslím, že to se hodí zrovna v tuto chvíli, protože pokud se chcete rozhodnout dnes, rozhodněte se. Pokud se chcete rozhodnout zítra, pozítří, může být příliš pozdě na to rozhodnutí. Takže jeden z vás ještě se může zapojit k nákupu a samozřejmě
Pokud se rozhodnete na příště, tak ano, víte, že vám vždy nosím nějaké speciální nabídky, kdy tedy pokud zakoupíte dvě, dostanete třeba ode mne jeden jako dárek nebo shaker a tak dále, ale určitě ne dvě balení a určitě ne

0: shaker k tomu. Takže toto je opravdu nabídka století, dá se říct. A pokud se nerozhodnete ještě v tuto chvíli, tak samozřejmě mi to bude mrzet, nicméně nutit vás do toho nebudu. Já si ale myslím, že pozitivní recenze a v podstatě poznatky těch, kteří už s multikolagenem zkušenost mají, a vy jste tady slyšeli z jejich úst, jak v čem všem jim to pomohlo, jak jim to zlepšilo pohyblivost a jak jim přestaly problémy s bolestmi kloubu a to všechno, já si myslím, že už to je ukázka toho, že to opravdu skvěle funguje. A já sama za sebe mohu říct, že ano, sama mám problémy s páteří, s klouby, takže díky sportu, takže za mě multikolagen naprostá špička mezi doplňky a jako úžasný bonus je krásná pleť. Ale vy máte posledních 40 vteřin, přátelé, do konce vysílání. Je to neuvěřitelné, že tady stále ještě jsou dvě poslední možnosti. Je to opravdu neuvěřitelné. Takže využijte, rychle zaregistrujte, zarezervujte, protože po skončení budete mít opravdu ještě pár okamžiků, kdy tedy budete moct, pakliže tady jedno nebo dvě tedy balení zbyde, doobjednat. Ale my jsme takřka na konci celého pořadu, takže samozřejmě já těm, kteří se rozhodli zakoupit tuto speciální nabídku, nesmírně gratuluji, protože jste udělali opravdu dobře a v podstatě jste se zapojili a podpořili jste tímto nákupem, jste podpořili i samozřejmě tento boj právě proti artritidě. No a já vám děkuji za pozornost a příště opět na viděnou. Mějte se.
1: No ale nám se to budou dít opět velké věci, protože tentokrát tedy tu máme velice úžasnou záležitost. Je to tedy nabídka ze světa neviditelných klenotů. Přátelé, neviditelný klenot je absolutně něco, co my všechny ženy bez rozdílu věku milujeme, potřebujeme. No a v létě je to nezbytnost. Musí nás doprovázet. Samozřejmě chceme také vysokou kvalitu. A přesně to v tuto chvíli, přátelé, si budete moci získat. Milí pánové, vy zase senzační dárky, protože samozřejmě ženu potěšíte pochopitelně šperkem viditelným, potěšíte ji tedy i tou kosmetikou, kterou jsme tu dnes měli, ale parfémy, to je taková samostatná kategorie. To je opravdu něco. A představte si, že sice se nedovíte, o jaké konkrétní parfémy jde, ale mohu prozradit, že jsou značkové a mohu prozradit, že každá flakonka má 100 ml. Takže vy dnes tedy si budete moci zavolat o krásný tajný luxusní parfém. A vy až do poslední chvíle, než vám přijde domů, nebudete vědět, jaká vůně to je. Ale skutečně v těch 10 možnostech se nám nabízí vše. Nabízí se nám ovocno-květinové vůně. Nabízí se nám tu krásné orientálně květinové vůně. Lehce kořeněné vůně. Vůně večerní. Vůně na každý den. Máme tu krásné opravdu kořeněné vůně, takže skutečně myslím si, že v těch 10 flakonkách se toho najde spousta krásného a každá ta ingredience, každé té značky, každého toho parfému je malinko odlišná, no a samozřejmě v tom správném poměru namíchána, tak aby vaše léto bylo co nejvonivější, abyste byli spokojené, milé dámy, a třeba se tu najde i něco pro vás, milí pánové. Takže uvidíme. Takže krásná záležitost. No a přátelé, tedy v tuto chvíli tedy se díváte, že opravdu jsou zahalené do takového temného osvětlení, abyste přesně nevěděli,

Oč se jedná, aby jsme si udělali z toho takovou v podstatě kouzelnou, magickou nabídku, protože když si to představíme, kdy máte možnost někdy se na něco těšit, na nějaký dárek, kdy my dospěláci nevíme, co se v těch krabičkách ukrývá. No, málo kdy. Málo kdy opravdu, když nás třeba rodina chce překvapit, možná k nějakému jubileu, tak to jsou takové ty skutečně, když jsou si 100% jistí a ví, po čem třeba toužíte, tak opravdu do poslední chvíle nevíte, co se v těch krabičkách dárkových bude ukrývat. Ale jinak si většinou svoje dárky už kupujeme sami a zvláště potom parfémy si vybíráme sami. A toto je tedy senzační příležitost, jak opravdu si udělat takovou chvilku, krásně samozřejmě si třeba pozvat vaše milované přítelkyně. My tedy, já nevím jak vy, já když se svými přítelkyněmi sejdu, tak hodně často, že ty krásně voníš, co to zase máš, a pochopitelně i si uděláme takové parfémové okénko. No, milí přátelé, já si myslím, že když jsou tajné, je jich 10, takže tady budou za určitě nějakou fantastickou částku a že byste si třeba z této tajné nabídky mohli jich vybrat i vícero. Kdo ví, dámy a pánové, ale tyto dárkové krabičky zůstanou nerozbalené, opravdu neodhalené a tedy budete si muset počkat, až vám přijdou domů. Já si myslím, že to je úžasné a že opravdu je to taková ta dětská radost, takové to těšení se, které tedy konečně i s námi si budete moci prožít a užít, přátelé. Protože my víme, že parfémy jsou velice nákladná záležitost, že opravdu utrácíme za ně mnohdy hodně, hodně. Když si prostě nějakou vůni zamilujeme, když se stane naší součástí, vlastně potrhuje i naši osobnost, tak je to pochopitelné. No ale třeba naši partneři proto takové pochopení úplně nemají. Takže pojďme se podívat, co pro vás jsme si připravili my dnes. Takže ještě jednou zopakuji. Každá flakonka má 100 ml a je tu na výběr z 10 různých vůní. Ať už květinovo ovocné, ať už převážně ovocné, ať už lehce kořeněné, orientálně květinové, květinovo ovocné. Zkrátka dobře, myslím si, že se tu opravdu najde pro každou dámu něco úžasného. I pochopitelně některé vůně více třeba vhodné na večery, některé vůně na romantické, tedy večeře s vašimi milovanými. A některé zase budete chtít opravdu užívat si zvláště teď přes léto. A to se vám bude moci poštěstit. Takže 100 ml flakonky. No a já to mám pouze takto na ukázku, dárkovou krabičku, ale tu otvírat nebudu, protože samozřejmě nemůžu nic dalšího prozradit. Přátelé, tak podívejte se, jaká krásná nabídka co do počtu. 80 možností. Tady vidíme, jaká by zhruba byla částka. Dámy a pánové, za 100 ml parfém opravdu až ke 3 000, mezi 2 a 3 000. To je standard. To už dnes je opravdu standard za luxusní značkové vůně. Takže takto by to vypadalo. Ale protože jsme na Klenot TV, protože je poslední červnový den a protože léto je v plném proudu, protože určitě spousta z vás už jste na dosah své letní dovolené, tak aby byla krásně také provoněná úžasnými novými parfémy, tak pojďme se podívat, co pro vás můžeme udělat. Sirény nám houkají. Tak 80 z vás bude mít to štěstí, že si dnes bude moci tyto tajné parfémy zamluvit. No a podívejme se na to. 499 korun za každý jeden z nich. Tak to si myslím, že stojí za to opravdu si zamluvit i klidně 2, 3. A přátelé, co se nám to teď děje? Nám ta cena ještě klesá. No a dokonce na 399 korun. Tak to je fantazie úplně. O tom se nám ani nesnělo. To jsou 100 ml flakonky, to jsou značkové parfémy, luxusní nové řady, takže přátelé, no a vy už na nic nečekáte, vy už voláte, už 2 rezervace, 3 rezervace a hned jdete do toho, protože spousta z vás to zná, že když se něco takového poštěstí na tedy Klenot TV, takže je dobré toho rychle využít, protože jakmile jsou naše zásoby vyčerpány, už nic podobného nemůže přijít a většinou třeba se jedná pouze o jeden parfém, ale tady
Tady nevíme, je to deset různých vůní, úžasných vůní, to vám mohu tedy říci. A samozřejmě najdete tu i takové klasiky, jako jsou citrusy ve spojení s bergamotem, nádherné santalové, cedrové dřevo, jemný nádech, pyžma, pryskyřice, přátelé, i takovéto ingredience se v těchto úžasných parfémech tedy ukrývají. Každá flakonka má 100 ml. Ne, že by třeba 3 měli 100 ml a zbytek menší objem. Ne, všech 10 opravdu je stejného objemu, to znamená, že každý jeden parfém skutečně mezi 2 až 3 000 korun standardní částky. Ale dnes jsme šli opravdu na úžasnou částku, abyste si jich mohli zamluvit více než jeden a dokonce si myslím, že opravdu hodně z vás toho využije a zamluvíte si klidně i 3-4, protože každý je jiný. To znamená, že my sice neodtajníme, o jaké konkrétní vůně se jedná, ale přátelé, určitě, když zamluvíte 4, tak každý ten parfém bude sice tajný, ale bude každý jiný. Takže tím si můžete být jisti a tím pádem, když už si zamluvíte 4, tak to už máte z čeho vybírat a ta pravděpodobnost, že by vám žádný z nich nevyhovoval, je opravdu velice malá. A když by náhodou máte perfektní a dokonalé dárky, které se budou vždycky hodit i v průběhu celého roku. Přátelé, neviditelné klenoty je pro každou dámu nezbytná součást, doprovod, podtržení její osobnosti. Je to skutečně tak, jak si vybíráme tedy ty módní doplňky, tak si vybíráme i svou vůni. Musí nám sedět a musí být opravdu velmi příjemná. Někdy se stane, že těch parfémů máme i více, protože některý používáme přes den, jiný zase na večer nebo pro nějaké speciální chvíle. I takové se tu najdou v té desítce naší dnešní tajné parfémové nabídky. Já musím říct, že si to tady s vámi tedy užívám. Dokážu si představit, jak jste napjaté, milé dámy, a vy pánové určitě taky, protože nevíte, co přijde. A teď si to představte, milí pánové. Když zamluvíte třeba 3-4 parfémy, teď si představte tu reakci vaší paní, jak úplně oněmí úžasem, že vy zrovna přinesete rovnou 4 parfémy. Vůbec si to neprozrazujte, za jakou fantastickou částku jste si je získali. Nechte ji při tom, že si myslí, že každý vás vyšel na tisíce a že jste tedy tak velkorysí a přinášíte jí takovýto krásný výběr, že se opravdu může navonět, může si to rozmyslet, které se jí líbí, které si nechá a které třeba společně potom věnujete, ať už tedy. Je to tedy nabídka ze světa neviditelných klenotů. Přátelé, neviditelný klenot je absolutně něco, co my všechny ženy bez rozdílu věku milujeme, potřebujeme. No a v létě je to nezbytnost. Musí nás doprovázet. Samozřejmě chceme také vysokou kvalitu. A přesně to v tuto chvíli, přátelé, si budete moci získat. Milí pánové, vy zase senzační dárky, protože samozřejmě ženu potěšíte. Potěšíte pochopitelně šperkem viditelným, potěšíte ji tedy i tou kosmetikou, kterou jsme tu dnes měli, ale parfémy, to je taková samostatná kategorie. To je opravdu něco. A představte si, že sice se nedovíte, o jaké konkrétní parfémy jde, ale mohu prozradit, že jsou značkové a mohu prozradit, že každá flakonka má 100 ml. Takže vy dnes tedy si budete moci zavolat o krásný tajný luxusní parfém. A vy až do poslední chvíle, než vám přijde domů, nebudete vědět, jaká vůně to je. Ale skutečně v těch 10 možnostech se nám nabízí vše. Nabízí se nám ovocno-květinové vůně. Nabízí se nám tu krásné orientálně květinové vůně. Lehce kořeněné vůně. Vůně večerní. Vůně na každý den. Máme tu krásné
opravdu kořeněné vůně. Takže skutečně myslím si, že v těch 10 flakonkách se toho najde spousta krásného a každá ta ingredience, každé té značky, každého toho parfému je malinko odlišná, no a samozřejmě v tom správném poměru namíchána, tak aby vaše léto bylo co nejvonivější, abyste byli spokojené, milé dámy, a třeba se tu najde i něco pro vás, milí pánové, takže uvidíme. Takže krásná záležitost. No a přátelé, tedy v tuto chvíli tedy se díváte, že opravdu jsou zahalené do takového temného osvětlení, abyste přesně nevěděli, oč se jedná. Aby jsme si udělali z toho takovou v podstatě kouzelnou, magickou nabídku, protože když si to představíme, kdy máte možnost někdy se na něco těšit, na nějaký dárek, kdy my dospěláci nevíme, co se v těch krabičkách ukrývá. No, málo kdy. Málo kdy opravdu, když nás třeba rodina chce překvapit, možná k nějakému jubileu, tak to jsou takové ty, skutečně, když jsou si 100% jistí a ví, po čem třeba toužíte, tak opravdu do poslední chvíle nevíte, co se v těch krabičkách dárkových bude ukrývat. Ale jinak si většinou svoje dárky už kupujeme sami a zvláště potom parfémy si vybíráme sami. A toto je tedy senzační příležitost, jak opravdu si udělat takovou chvilku, krásně samozřejmě si třeba pozvat vaše milované přítelkyně. My tedy, já nevím jak vy, já když se svými přítelkyněmi sejdu, tak hodně často, že ty krásně voníš, co to zase máš, a pochopitelně i si uděláme takové parfémové okénko. No, milí přátelé, já si myslím, že když jsou tajné, je jich 10, takže tady budou za určitě nějakou fantastickou částku a že byste si třeba z této tajné nabídky mohli vybrat i vícero. Kdo ví, dámy a pánové, ale tyto dárkové krabičky zůstanou nerozbalené, opravdu neodhalené a tedy budete si muset počkat, až vám přijdou domů. Já si myslím, že to je úžasné a že opravdu je to taková ta dětská radost, takové to těšení se, které tedy konečně i s námi si budete moci prožít a užít, přátelé. Protože my víme, že parfémy jsou velice nákladná záležitost, že opravdu utrácíme za ně mnohdy hodně, hodně. Když si prostě nějakou vůni zamilujeme, když se stane naší součástí, vlastně potrhuje i naši osobnost, tak je to pochopitelné i. No ale třeba naši partneři proto takové pochopení úplně nemají. Takže pojďme se podívat, co pro vás jsme si připravili my dnes. Takže ještě jednou zopakuji. Každá flakonka má 100 ml a je tu na výběr z 10 různých vůní. Ať už květinovo ovocné, ať už převážně ovocné, ať už lehce kořeněné, orientálně květinové, květinovo ovocné. Zkrátka a dobře, myslím si, že se to opravdu najde pro každou dámu něco úžasného. I pochopitelně některé vůně více třeba vhodné na večery, některé vůně na romantické, tedy večeře s vašimi milovanými. A některé zase budete chtít opravdu užívat si zvláště teď přes léto. A to se vám bude moci poštěstit. Takže 100 ml flakonky. No a já to mám pouze takto na ukázku, dárkovou krabičku, ale tu otvírat nebudu, protože samozřejmě nemůžu nic dalšího prozradit. Přátelé, tak podívejte se, jaká krásná nabídka co do počtu. 80 možností. Tady vidíme, jaká by zhruba byla částka. Dámy a pánové, za 100 ml parfém opravdu až ke 3 000, mezi 2 a 3 000. To je standard. To už dnes je opravdu standard za luxusní značkové vůně. Takže takto by to vypadalo. Ale protože jsme na Kleno TV, protože je poslední červnový den a protože léto je v plném proudu, protože určitě spousta z vás už jste na dosah své letní dovolené, tak aby byla krásně také provoněná úžasnými novými parfémy, tak pojďme se podívat, co pro vás můžeme udělat. Sirény nám houkají. Tak, 80 z vás
bude mít to štěstí, že si dnes bude moci tyto tajné parfémy zamluvit. No a podívejme se na to. 499 korun za každý jeden z nich. Tak to si myslím, že stojí za to opravdu si zamluvit i klidně 2, 3.

Přátelé, co se nám to teď děje? Nám ta cena ještě klesá, no a dokonce na 399 korun. Tak to je fantazie úplně. O tom se nám ani nesnilo. To jsou 100 ml flakonky, to jsou značkové parfémy, luxusní nové řady. Takže přátelé, no a vy už na nic nečekáte. Vy už voláte, už 2 rezervace, 3 rezervace a hned jdete do toho, protože spousta z vás to zná, že když se něco takového poštěstí na tedy Klenot TV, takže je dobré toho rychle využít, protože jakmile jsou naše zásoby vyčerpány, už nic podobného nemůže přijít a většinou třeba se jedná pouze o jeden parfém, ale tady nevíme, je to deset různých vůní, úžasných vůní, to vám mohu tedy říci. A samozřejmě najdete tu i takové klasiky, jako jsou citrusy ve spojení s bergamotem, nádherné santalové, cedrové dřevo, jemný nádech, pyžma, pryskyřice. Přátelé, i takovéto ingredience se v těchto úžasných parfémech tedy ukrývají. Každá flakonka má 100 ml. Ne, že by třeba 3 měli 100 ml a zbytek menší objem. Ne, všech 10 opravdu je stejného objemu, to znamená, že každý jeden parfém skutečně mezi 2 000 až 3 000 korun standardní částky. Ale dnes jsme šli opravdu na úžasnou částku, abyste si jich mohli zamluvit více než jeden a dokonce si myslím, že opravdu hodně z vás toho využije a zamluvíte si klidně i 3, 4, protože každý je jiný. To znamená, že my sice neodtajníme, o jaké konkrétní vůně se jedná, ale přátelé, určitě, když zamluvíte 4, tak každý ten parfém bude sice tajný, ale bude každý jiný. Takže tím si můžete být jisti a tím pádem, když už si zamluvíte 4, tak to už máte z čeho vybírat a ta pravděpodobnost, že by vám žádný z nich nevyhovoval, je opravdu velice malá. A když by náhodou máte perfektní a dokonalé dárky, které se budou vždycky hodit i v průběhu celého roku. Přátelé, neviditelné klenoty je pro každou dámu nezbytná součást, doprovod, podtržení její osobnosti. Je to skutečně tak, jak si vybíráme tedy ty módní doplňky, tak si vybíráme i svou vůni. Musí nám sedět a musí být opravdu velmi příjemná. Někdy se stane, že těch parfémů máme i více, protože některý používáme přes den, jiný zase na večer nebo pro nějaké speciální chvíle. I takové se to najdou v té desítce naší dnešní tajné parfémové nabídky. Já musím říct, že si to tady s vámi tedy užívám. Dokážu si představit, jak jste napjaté, milé dávy a vy pánové určitě taky, protože nevíte, co přijde. A teď si to představte, milí pánové, když zamluvíte třeba 3, 4 parfémy. Teď si představte tu reakci vaší paní, jak úplně onimí úžasem, že vy zrovna přinesete rovnou 4 parfémy. Vůbec jí to neprozrazujte, za jakou fantastickou částku jste si je získali. Nechte ji při tom, že si myslí, že každý vás vyšel na tisíce a že jste tedy tak velkorysí a přinášíte jí takovýto krásný výběr, že se opravdu může navonět, může si to rozmyslet, které se jí líbí, které si nechá a které třeba společně potom věnujete. To znamená, že my sice neodtajníme, o jaké konkrétní vůně se jedná, ale přátelé, určitě, když zamluvíte 4, tak každý ten parfém bude sice tajný, ale bude každý jiný. Takže tím si můžete být jisti a tím pádem, když už si zamluvíte 4, tak to už máte z čeho vybírat a ta pravděpodobnost, že by vám žádný z nich nevyhovoval, je opravdu velice malá. A když by náhodou máte perfektní a dokonalé dárky, které se budou vždycky hodit i v průběhu celého roku. Přátelé, neviditelné klenoty je pro každou dámu nezbytná součást, doprovod, podtržení její osobnosti. Je to skutečně tak, jak si vybíráme tedy ty módní doplňky, tak si vybíráme i svou vůni. Musí nám sedět a musí být opravdu velmi příjemná. Někdy se stane, že těch parfémů máme i více, protože některý používáme přes den, jiný zase na večer nebo pro nějaké speciální chvíle. I takové se to najdou v té desítce naší dnešní tajné parfémové nabídky. Já musím říct, že si to tady s vámi tedy užívám. Dokážu si představit, jak jste napjat.

Vyladá, a vy pánové určitě taky, protože nevíte, co přijde. A teď si to představte, milí pánové, když zamluvíte třeba 3-4 parfémy, teď si představte tu reakci.

ať už tedy rodině nebo některé z vašich nejmilejších přítelkyň. Ještě teď máte 45 šancí, dámy a pánové, v našem call centru. To zase zvoní prakticky nepřetržitě, ale běží to plynule. Každý si řekne, kolik jich chce, jestli 1, 2, 3, 4, dámy a pánové. Ale tyto krabičky zůstanou nerozbalené, protože my chceme, abyste si to užili, aby to bylo velmi napínavé. No a dámy a pánové, sireny zahoukaly a nečekané ještě snížení částky o dalších 100 korun. A ještě nekončíme. Tak přátelé, teď milá režie, vy tedy mě tady napínáte společně s našimi diváky a divačkami 199 korun. Wow! Wow, wow, wow. Za cenu jednoho parfému můžete mít všech 10. Dámy, pojďte do toho, zamluvte si jich všech 10. Za 199 korun, to znamená 1990 korun, když si je zamluvíte všechny. Wow, no to je sen, to je pohádka. Já tady nevím, co si o tom myslet, přátelé, ale skutečně každý je jiný. Jsou tedy z nejnovějších řad vytvořených, tedy pro letošní sezónu, přátelé, a jsou to parfémy, každý z nich 100 ml flakonka, jinak vyladěná, pochopitelně, k dokonalosti. Jsou to jemné květinově kořeněné vůně, ovocné s květinami a nádhernými dřevitými potóny. Máme tu ale také parfém s orientálně vanilkovou vůní. Máme tu opravdu vícero z toho výběru květinovo-ovocných tónů, protože víme, že patří k velmi, velmi oblíbených. Máme tu jeden unikátní parfém, který je opravdu velmi, velmi úžasný a skutečně byl vytvořen opravdu pro zvláštní příležitosti a pro tedy výrazné osobnosti, výrazné dámy. Takže myslím si, že si to užijete. Je to dokonce ovocno-citrusová vůně, orientálně dřevitá vůně. Takže fantastická záležitost, přátelé. Ale pozor, protože z těch 80 možností už máme posledních 14. Je to naprosto super cena, ale hlavně taková cena, kdy máme pocit, že tady došlo k omylu. Protože kdybychom tu nulu nakonec tedy přidali 1990 korun, tak to je částka, kterou zaplatíte za všech 10 parfémů. Všech 10. Takže opravdu většina z vás jde do toho, samozřejmě. Já se vám vůbec nedivím, přátelé. Kdybych byla na vašem místě, tak to udělám taky. To by byl až úplně hřích něco takového nevyužít. Takže zůstávejte společně s námi, protože je to naprosto fantastická záležitost, dámy a pánové. Ovšem za chvíli bude vyprodáno. Já už to vidím, že za chviličku naše možnosti budou vyčerpány. Někteří z vás tedy 1, 2, 3, někteří opravdu využívají toho a zamluvili si všech 10. Já už skutečně nic dalšího prozrazovat nebudu, protože to už by potom nebylo žádné kouzlo, žádné překvapení a to by byla veliká škoda, protože já si myslím, že za 199 korun opravdu vícero, vyzkoušejte, udělejte si doma takový parfémový den, pozvěte ty, na které teď myslíte a můžete si třeba pozvat své nejmilejší přítelkyně a právě každé z nich jeden věnovat. Podle toho, jak oni sami si vyberou, jak vy si vyberete společně s nimi. Poslední 2 minuty vyšetřené pro naši vzácnou nabídku neviditelných klenotů. Přátelé, dámy a pánové, takže úžasné možnosti, které jsme tu dnes měli, nejdříve špičková kosmetika a teď, dámy a pánové, absolutní království těch nejnovějších luxusních vůní v objemu 100 ml, takže ten maximální objem a přátelé, za nevídané částky, to opravdu se zdá být pouhým snem. Kdyby vám to někdo takto v parfumerii nabídl, tak byste si asi nejspíš mysleli, že něco není v pořádku, ale přátelé, u nás je všechno naprosto v pořádku, u nás vše běží tak, jak má. Přesně podle toho, jak jsme si mysleli, že si zamilujete stejně jako já, takovouto vzácnou příležitost a získat si rovnou 10 různých, opravdu naprosto odlišných parfémů, jak každý z nich

Jedné maličko ingredience a v každém z nich je jiný samozřejmě poměr a obsah každé z nich, ať už dřevité tóny, ať už nějaké vzácné koření v podobě unikátní vanilky, nebo ať už je to úžasná pačula nebo bergamot, ať už jsou to překrásné vůně jasmínu či růží, tak opravdu v každém něco jiného a myslím si, že to je opravdu velmi široká nabídka a i když vlastně nevíte, co si teď rezervujete, tak si myslím, že to velice, velice oceníte a případně tedy i vaši blízcí, protože to budou krásné dárky a opět spousta nádherných dní, krásně provoněných. Takže dámy a pánové, tajný luxusní parfém 100 ml a částka 199 korun za každý z nich z té deseti, tedy bohaté nabídky těch deseti flakonek. Takže opravdu hodně z vás si toho využilo a zamluvili jste si je všechny. Už jenom jedna možnost zbývá. Věřím, že to je otázka pár vteřin.

Vlasy máme každý jiné. Husté bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Vypadáš skvěle. Ty tam máš filtr?
5: Žádný filtr. Jen věda. Oslo Skin Lab. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. Oslo Skin Lab CZ.
6: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
7: No.
8: Já jsem si přišla rád s kamením.
9: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
7: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
10: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
11: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte?
13: Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici Colorado za 89,90 a marinovanou krkovici na pivu za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
14: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
15: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
14: Tadá!
15: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatky

0: Plná kouzel pro vaše děti.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
4: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
6: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
7: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
6: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
8: Třeba právě teď.
9: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Meruňky za 49,90 a jeho české mléko v Bila klubu za 11,90. Bila.
4: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
2: Tak ještě prosím srovnejte děti.
1: Rixo.cz. Jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.
2: Dali jsme!
3: Oh. Trosečník, který není spocený.
4: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
5: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hydratační samoopalovací mléko Vyši nebo tělový krém Mixa s pantenolem pro citlivou pokožku. Co do

0: noci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečují o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
2: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
3: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
5: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
6: Takže vás nesvědí hlava?
5: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: V akci vodka nebo tuzemák, Královská palírna. Nízké ceny, hezky česky. Penny.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Tíží vás kondicionér? Balzám Pantene pro ošetření bez zatížení. Denní dávka zdraví pro vaše vlasy. Tak lehký, že ho nemusíte oplachovat. Složení pro V se rychle vstřebává a ošetřuje bez zatížení. Už žádná mastnota ani zatížení. Můžete ho používat při každém mytí. Lehký balzám Pantene. Zákazníci ho milují, vy budete také. Pantene.
2: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
3: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
4: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
5: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
6: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
7: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.
9: Přivítejte Adama Mišíka,
10: Moniku Bagárovou,
9: Jakuba,
10: Rybo,
9: Tomáše Zástěru,
10: Mikýř,
9: Tereza,
10: Maškova,
9: René Dan,
10: Monika Tymkova,
9: Petr,
10: Švancara,
9: Martin,
10: Hrada.
11: Jsme přátelé?
12: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
13: Návykový látky až po samotným přelnu.
14: Správně, stiši kulka.
15: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
16: Pojďte se podívat.
17: Dej do ní svoji nabíječku.
18: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
19: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia, Bebe dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
6: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
7: Vypadáš skvěle, ty tam máš filtr?
8: Žádný filtr, jen věda. Oslo Skin Lab, kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. osloskinlab.cz.
9: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu.
10: Dozy v penny? Cože i nože? To vše nyní se slevou až 63%. Penny.
11: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
12: No.
13: Já jsem si přišla rád s kamením.
14: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
12: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
15: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
16: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba odpuzovač hemizu Bros na vosy a sršně nebo šetrný prací gel Vaškénik na dětské prádlo. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
17: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
18: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
19: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
20: Tak ještě prosím srovnejte děti.
19: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
21: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky.

0: stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
1: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
2: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
3: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
4: Třeba právě teď.
0: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tadá!
4: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
6: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90. Pribináček za 21,90. A jihlavanka standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.

0: Čistý bazén po celé léto, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Pool na údržbu bazénů. Tablety 6 v jednom, cena s aplikací 299,90. Chlor Start, cena s aplikací 149,90. A kombi tablety nebo kombi mini tablety 4 v jednom, cena s aplikací 149,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
6: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte?
8: Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici Colorado za 89,90 a marinovanou krkovici na pivu za 89,90. Albert, stojí za to jíst lépe.
9: Vypadáš skvěle, ty tam máš filtr?
10: Žádný filtr, jen věda. Oslo Skin Lab, kolagen s klinicky ověřenými peptidy.

0: Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. osloskinlab.cz.
1: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
2: Tak ještě prosím srovnejte děti.
1: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
4: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
5: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
6: No.
7: Já jsem si přišla rád s kamením.
8: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
6: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
9: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tada!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
4: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak. Ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
5: A nyní novinka. Organic s postupným uvolňováním.
6: Láska? Chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na rande.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a jeho české mléko v Bila klubu za 11,90. Bila.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.
2: Vypadáš skvěle, ty tam máš filtr?
3: Žádný filtr, jen věda. Oslo Skin Lab, kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. osloskinlab.cz.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím.

0: Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
4: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: V akci zmrzlina Rios. Nízké ceny, hezky česky. Penny.
7: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
8: No.
9: Já jsem si přišel rád s kamením.
10: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
8: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
11: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
12: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
13: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
14: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
13: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zakapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
4: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
5: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
4: Tada!
5: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
6: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
7: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
8: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hydratační samoopalovací mléko Vyši nebo tělový krém Mixa s pantenolem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
9: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energii, který pořád nezdražuje?
10: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
9: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
11: Třeba právě teď.
12: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku.

0: Nechte to na nás. E.ON.
1: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
0: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90.

0: letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, opávia Bebe dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Kaufland.
1: Vypadáš skvěle, ty tam máš filtr?
2: Žádný filtr, jen věda. Oslo Skin Lab, kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. osloskinlab.cz.
3: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na kofolu s kámoši. Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte?
5: Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici Colorado za 89,90 a marinovanou krkovici na pivu za 89,90. Albert, stojí za to jíst lépe.
6: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
7: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
8: Tak ještě prosím srovnejte děti.
7: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a jeho české mléko v Bila klubu za 11,90. Byla.
10: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
11: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
10: Tadá!
11: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
12: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
13: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
14: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
15: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
16: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
17: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
2: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.

0: Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
1: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Tento týden třeba veggie klobásky za 58,90 a brambory grenajle za 29,90. Albert.
3: Vypadáš skvěle, ty tam máš filtr?
4: Žádný filtr, jen věda. Oslo Skin Lab, kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. osloskinlab.cz.
5: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na hory. Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
6: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
7: No.
8: Já jsem si přišla rád s kamením.
9: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
7: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
10: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
11: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron, močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
13: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
14: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
15: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
16: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
17: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Meruňky za 49,90 a jeho české mléko v Bila klubu za 11,90. Bila.
2: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
3: Tak ještě prosím srovnejte děti.
2: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
4: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tadá!
4: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90. Pribináček za 21,90. A jihlavanka Standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Mami, já se chci čůrat.
6: No já už mám hlad, už tam bude.
7: Toho šetni se.
6: Mami,
8: to chce kuře.
9: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
10: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
11: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte českou šunku od kosti za 59,90. Čokoládu Milka různé druhy za 69,90. A velkopopovického kozla desítku v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
13: No.
14: Já jsem si přišel rád s kamením.
15: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
13: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
16: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
17: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
18: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
19: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
20: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
19: Tada!
20: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
21: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásním. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zakapnutím. Nejsou

spotřeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Slunečnicový olej Penny, litr za 26,90. Penny.
2: Vypadáš skvěle? Ty tam máš filtr?
3: Žádný filtr. Jen věda. Oslo Skin Lab. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. Oslo Skin Lab.cz.
4: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.